měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellness Kuřim.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmí chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Oči nezavírám před tím vším, co se tu děje, už tolik nehrotím, nenechám vtáhnout se do děje, vidím to z větší výšky a je mi jedno, co

0: Milé ženy, diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 7 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Částkou zhruba 203 tisíc korun chce platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti Německo. Dosud dostávali v průměru 1000 eur, tedy 25 tisíc korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty či benzinu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok na něj má každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu potom žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou ji lze vyřídit online nebo telefonicky. A pojďme také na hokej. Colorado s Martinem Nečasem má problém. Dosavadní suverén nejen vyřazovací části NHL prohrál i druhý zápas série z Vegas Golden Knights v sestavě s Tomášem Hertlem po čtvrteční prohře 2-4, tentokrát 1-3. Oba čeští útočníci vyšli na prázdno. Na straně vítězů dvakrát skóroval Barbašov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Fotbalový svátek hostí Brno a nejde o oslavu titulu zbrojovky. Právě dnes se na hřišti Dosty Bystrc odhraje memoriál Václava Michny, už pátý ročník mezinárodního turnaje přípravek. Opět se představí mnoho zvučných jmen klubů ze 6 evropských zemí. Přijďte se podívat a hlavně fandit. Z Brna Jitka Valášková.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
7: Dnes nás čeká nádherný den, už vlastně takový letní, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 28 stupňů Celsia.
10: Grilovačky, opalovačky, koupačky, slíkačky, dobré ráno.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
10: Je to tak, jsem tu s vámi, moje maličkost, vstala, nezaspala, ale je tu i Filipek Lejček. Hezké dobré ráno vám přejeme, Fitipaldi, pojď.
7: Krásné ráno.
10: Bude krásně, bude sluníčko, dobrá nálada. Co takhle nějaká grilovačka, opalovačka, koupačka, už pojďme vytáhnout ty bazény, protože nás čeká fakt peprný týden, ale hlavně teď startujeme ten nejlepší víkend českého éteru. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, tak dobré ráno.
11: Hit Radio City Brno,

0: Tomu říkám ranní probuzení, sobota 23. květen, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké dobré ráno. S vámi Lea s Filipem, tak doufám, že vstáváte. Možná si někdo dáváte právě takovéto první kafíčko. Tak víte co, máte ještě dneska nárok na 4 další, Filipe. Ty seš kávař? Kávař? Řekla jsem kávař?
1: No, tak ono to kávař,
0: kafař?
1: No.
0: Kafař nebo kávař?
1: Říká se kafař spíš, ale ono to je vlastně taky zvláštní slovo, no.
0: Tak si představ, že evropští experti tvrdí, že 5 šálků espressa denně nikomu neublíží. Je to souhlas nebo ne?
1: No, 5 jsem si jich nedával nikdy. Minule jsem měl 2, ale je pravda, že zase nepiju espresso a v tom mám to našlaný mlíko, což má trochu jiný efekt.
0: Počkej, a jaký je rozdíl mezi espressem a dalším druhem kávy? Protože
1: espresso,
0: já opravdu nejsem kafař, kávař,
1: takhle,
0: já jsem čajíčkář.
1: Espresso je čistě tak jako trochu kávy bez mlíka, bez ničeho.
0: Já znám jenom Turka.
1: Takže preso takhle vezmeš teoreticky.
0: Ne toho Filipa, jo.
1: Espresso vemeš a vlastně ho vypiješ během chviličky, aha. Potom je třeba flat white, to je dvojitý preso s hodně mlíka našlehanýho,
0: ano.
1: A pak je latte, to je preso taky s mlíkem.
0: Dobře, tak jestli tohle nikomu neublíží, OK, souhlasíme, ale o velikosti šálku nemluvili.
1: No,
0: takže potom rozdíl, někdo si třeba dělá, já nevím, Turka do dětského kyblíčku na písek, že jo?
1: Ale to už není espresso.
0: A Turek je asi to nejsilnější, co může být?
1: No Turek, no, hlavně Turek je jako obrovská sklenička většinou. Preso, opravdu, když si dáš jenom preso, tak to je skoro jako na 1-2 loky a máš hotovo.
0: A na dně takový ten logr.
1: No to je u Turka.
0: To bumbá moje babička.
1: U presa ne. Turek, no, dávají si to občas, když vidím někde v restauraci, takových těch starších hospodách se důchodci zeptají, a máte Turka? Někdo ho skutečně mají, takže to tam zaleje z té rychlovarné konvice a jsou spokojení důchodci.
0: Ať je to, jak je to, mě prostě nakopne čaj. Pořádná porce zeleného čaje nebo bylinkovej čaj, nebo samahan miluju. Tak dejte vědět, jestli jste čajíčkáři, nebo jestli jste kafaři. Na 777-937-777. Taky co děláte, jestli vstáváte, jdete spinkat. Prostě nám dejte vědět, že jste tady s námi a my posíláme Sonic a Sky.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Dneska nás na mistrovství světa čeká hokej proti slovenským bratrům. Já nevím, jak vy, ale už teď mám takové tušení, že uděláme z jejich brankáře legendu. Vypálíme na něj asi tak, já nevím, 200 střel a vyhrajeme 2-1. Ale poté, co budeme 57 minut prohrávat. Jinak to prostě letos neumíme, ale budeme mít takové ty zimomrauky, ako se dá povedať. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, držme pěsti, palce a prostě doufejme, že to ti naši kluci zvládnou.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
15: Kaufland.
17: Radio. It makes me feel alive.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a jeho Phil. Jaký by to asi bylo, kdyby najednou stál u mojí postele Robbie Williams a říkal, Leonko, vstávej. To by bylo sladké probuzení. Hezký dobrý den, 7:30 ranní update, informace pro start vašeho dne právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Neobvyklý zásah provedla švýcarská policie, když na severozápadě země dočasně uzavřela dálnici v obou směrech, aby zachránila kachní rodinku, která zabloudila na komunikaci a v dělícím pruhu uvázla v odvodňovacím kanálu. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale provoz byl zastavený nakonec asi hodinu, což si dokážete představit, způsobilo obrovské kolony.
0: Mně se tohle ale tak jednou stalo, že opravdu jsem zastavila a kachní rodinka si to přecházela přes silnici, prostě 10 kachňátek. Kačena předtím a prostě bylo to nádherný. A taky jsem zastavila dopravu.
2: Nezodpovědná takže... matka, opravdu. Ale... Ta kachna, samozřejmě ne ty. Velkou krádež supermarketu v dánském městě Skive odhalila zákaznice, která si všimla, že dva návštěvníci prodejny měli zcela naplněný nákupní košík. Možná to znáte, když si skenujete sami vlastně, co nakoupíte, no ale u té samoobslužné pokladny měli jen jedno balení mouky a poté se vším odešli. Takže teď je z toho supermarketu hledají, zkrátka... Podvádět se nevyplácí, přátelé.
0: Ale stát se to může.
2: No stát se to může.
0: To ti taky stalo.
2: Jo, že místo 30 věcí naskenuješ
0: jednu. To zase jednu? Ne, to zase ne. Že jsem zapomněla třeba, že tam byly dva rohlíky a dala jsem jeden.
2: Zapomněla, jasně. A když už jsme byli u těch zvířátek, tak italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích. Místním to sice hrozně vadí, ale pro turisty skvělá atrakce a fotí se právě s tímhle krásným zvířetem na Instagram a Facebook.
0: Že si fotí ty ocasy, jo?
2: Ocasy, všichni si fotí ocasy, takže do Punta Mariny.
0: Hezké dobré ráno. Ty jsi taky ocas.
2: Nefoť mě.
0: Hit Radio s vámi, pojďme se pořádně probrat touhle skvělou tanečníčkou. Hezkou sobotu.

0: Dudu, jak pak se dneska máte? Kapela Roxette, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a Filip. My jsme se vás dotazovali, jestli jste čajíčkáři nebo kafaři, taky se dá říct kávaři. A těch SMSek, Fildo, nám přišlo strašně moc. Třeba nám tady píše Marie, dobré ráno Leonko Fílo, já kávu milovala. Když jsem pracovala ve zdravotnictví, tak jsem vypila 4 až 5 káv denně. Před 4 lety jsem onemocněla a káva mi moc nedělá dobře, ale stále vůni kávy miluji. Jste úžasní, moc vás zdravím, Maruš. Maruško, taky pozdravujeme.
1: Pozdravujeme, Maruško, přesně, ale co jsem ještě chtěl říct s tou kávou, máme tady i kolegy, kromě tebe teda, který třeba si udělají jako jednu kávu a za půl hodiny se zeptám, hele, kam jdeš, Michale, řeknu třeba, ona si udělá ještě jednu a za další 40 minut další, takže třeba během hodiny a půl 3 kávy, ne. Tady máme i takovýhle kolegy na Hitrádiu.
0: Nechápu, pak nám tady píše třeba Jenda Strutnova, ahoj Leo a Filipe, nenapsal kávu, ale napsal kak. Já už v altánu na fajfce a na stole Nescafé krema.
1: Tak, tak tam má být asi.
0: Asi jo.
1: Jo, no tak
0: zdravíme, Jendo, ať ti ta káva chutná.
1: Jendo, potom... možná už bys neměl žádnou dávat dneska, když to tak čteme.
0: Potom tady Marťas. Zdravím vás všechny. Ráno si dávám kafíčko s mlékem a večer si dám čaj s pozdravem Marťas. A nebo ahoj, ani jedno, piju zázvor s citrónem, Zdeněk. Hele, nám píšou samý chlapi, koukám. Nebo Radka. Ahoj, já ani jedno, káva mi voní, ale nepozřela bych jí, čaj piju jenom před smrtí, celý život ráno, jenom studené mléko, přeji sluníčkový den, Radka.
1: Čaj piju jenom před smrtí. Ano. Neměla tam být třeba před spaním?
0: Asi jo.
1: Ale ty telefony dneska to umějí tak vtipně jako přepsat sami, ano. Že z toho vznikne teda zajímavé, prosím vás přátelé, tak čaj před smrtí si nedávejte. Zkuste to před spaním, anebo ráno po probuzení. Děkujeme.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
4: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo800.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
10: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu.
8: Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
3: Zaostřeno na region.
4: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minská nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za chvíli je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí bylo zraněno, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentu se stále vyšetřuje. Do akce bylo nasazeno nakonec přes 200 hasičů a záchranářů. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají až do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. A pojďme také na sport. Osmý hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabídl další 4 duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6-2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále playoff. Kanaďané po klopítnutí s Norou výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3-1 si upevnili první místo ve skupině B. Finové s přehledem přehráli 4-0 Velkou Británii a po páté naplno bodovali a zajistili si postup do čtvrtfinále. No a Britové nadále zůstávají bez bodu, stejně jako Itálie, která podlehla Švédsku 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Velkolepá bude dnešní oslava 80 let lodní dopravy v Brně. Na brněnské přehradě si užijete bohatý program na vodě i na souši, speciální plavby, prezentaci záchranářů, policie, zoo nebo strážníků, ale taky diskotéku třeba s Hitradiem City Brno. My budeme navíc z místa vysílat živě z Brna Jitka Valášková.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
9: Dnes už nás čeká opravdu parádní počasí, hlavně se pořádně namažte opalovacími krémy, bude jasno nebo skoro jasno a maxima na 28 stupních Celsia.
7: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Dobré ráno, 3 minutky po 8. Lea s Filipem stále s vámi. Víte, na čem jsou Češi totálně závislí? Na jakém druhu pečiva, Filipe?
9: Rohlík.
10: Ano, až pak? 13 milionů jich denně sníme. O tom si ale řekneme víc za chviličku. Teď už Leony Faded Love, ale před ní ještě Lost Frequencies. Hezké ráno.
7: Hit Radio City Brno.

0: A takhle to přesně vypadá, tak jak to vypadá levá, když dospívá Leony a ta druhá Leona si zapomene zapnout mikrofon. Hezké dobré ráno, 7 minutek po 8 hodině. My jsme tady zmiňovali, na čem jsou totálně závislí Češi. Filip řekl na rohlících, ano, je to tak. Když je to ráno, snídaně, tak si představte, že každý den jich sníme 13 milionů rohlíků.
1: Jako v Česku jenom?
0: Asi celkově bráno, nebo v Česku. No,
1: to nemůže být, to by si každý Čech musel dát každý ráno jeden rohlík a ještě někdo si musel dát vlastně 1,5 skoro.
0: Hele, každý den jich údajně sníme 13 milionů.
1: Dobře, dobře.
0: Pozor,
1: dobře.
0: Ročně jich každý sníme 440 a v roce 1980 stál 30 haléřů a celkově je nejlevnějším pečivem v Evropské unii.
1: Tak je pravda, že rohlík proti tomu, když jedeme do zahraničí a chceme se dát nějaký místní pečivo, ano, tak stojí opravdu jako zlomek ceny.
0: Není ale... nad zlaté české rohlíky.
1: No, to je fakt. Ale někdo musí ty rohlíky teda jíst i za nás, jo? Ty jsi říkala 440 rohlíků, ano, každý za rok. Tak je pravda, že znám lidi, co spořádají za den 5-6 rohlíků, hlavně ty, co dělají třeba na stavbě, vemou si svačinu.
0: Já třeba rohlíky nejím vůbec, jenom výjimečně o víkendu si chodíme pro anglický, že jo?
1: Jo, takže dneska vlastně si jeden. Dáme 2 až 3 tady sníme. To je pravda.
0: No a nejčastěji si ho dáváme s máslem, jasně, sýrem, máslo a med, na které se dokonce, já nevím, dávají si tam všechno možný, no, já nevím.
1: Paštiku.
0: Co ještě se dá dát na rohlík?
1: Marmeláda, šunka.
0: Co ještě?
1: No,
0: Nutella.
1: Sádlo se tam dá dát třeba taky. Škvarková pomazánka, vajíčková pomazánka.
0: S čím si dávají rohlíky naši posluchači? Něco atypického nám napište. A dokonce, hele, já vím, že teď udělali někde, že do rohlíku dostaneš třeba segedín nebo guláš.
1: Jo, to jsem viděl.
0: Dokonce je to tady u nás někde v Praze, že fakt do toho rohlíku, nebo ten,
1: ježišmarja,
0: ten salát bramborovej.
1: Pochoutko,
0: nebo šopák, že jo, do toho. No jasně.
1: Teď jsme to překombinovali hodně, ale to je pravda, že rohlík se dá vykuchat a do něj se dá dát i párek, dá se do něj dát omáčka,
0: všechno.
1: Cokoliv.
0: Tak dejte vědět, s čím máte nejraději rohlík vy a pokud vás napadá něco atypického nebo máte nějaký dobrý recept, napište nám ho 777-937-777.

0: Pictures of You Last Good Night. Hezké dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem. Pojďme si říct, co se děje tento den, 23. květen. Tak přátelé, dneska je světový den želv. Měl jsi někdy doma želvu?
1: Ne, neměl, ale asi jsem je vlastně nikdy nechtěl. Kamarádi měli, ale mě to vždycky přišlo takový jako smutný v určitý želvičce, víš, v tom malém akvárku, terárku.
0: Já jsem želvy měla, já jsem je milovala, já jsem měla a ani chudinky, nevím, kde skončily. Dokonce jsem i jednu želvu tenkrát našla na sídlišti v České Lípě, kde jsem bydlela do svých 15 let. A když si teď tak vzpomenu, tak vlastně jednu velmi významnou želvu známe všichni, hlavně my devadesátkáři. A to je, ale já napovím, já pustím vlastně takovou známou píseň z toho filmu, kde byla nejznámější želva, která se jmenuje Morlor. Už víš?
1: Nekonečný příběh.
0: Ano, jak Atrej, že jo, šel těma bažinama, šel za Morlorem, poradit se, jak může zachránit svět fantazie a tak podobně. Ježíš Maria, miluju Nekonečný příběh. Dejte vědět, kdo jste na tom podobně, kdo jste vyrůstal na tom Nekonečném příběhu a kdo jste plakal u takové té scény, kdy se mu Atrejovi vlastně potápěl ten kůň Artex. Jak křičel, Artexi, Artexi, no a pak Falko, že jo, no a Morlor byla ta želva. Ježiš, já jsem se zasněla. Vypněte mi ten mikrofon.
1: Já tě ho nevypnu ještě, ale můžu říct ještě jednou zajímavost k želvě, já jsem to tady teď hledal.
0: Ano.
1: Víte, že želva tady ozdobná dokáže přežít v zamrzlé vodě bez kapky kyslíku až neuvěřitelných 100 dní. To je neskutečná zpráva. Takže wow. Želvy jsou jako skvělí tvorečci a hlavně se dožívají velkého množství let. Ano. Navíc ten jejich organismus se prý vůbec nestárne, takže i v 80 oni se cítí stále jako ve 20.
0: Tak v příštím životě chci být želva ninja, Michelangelo, jak se jmenovali, Donatello, Raffaello a
1: Ferrero.
2: Hit Radio City Brno.
3: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
4: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ranní update.
1: Krásné ráno. V americkém státě Oregon je na prodej celé jedno městečko duchů z dob Zlaté horečky, a to za cenu průměrného bytu v Londýně. Součástí nabídky je historický salon, opuštěná věznice i původně dřevěné domy. Realitní kancelář láká kupce na absolutní klid, ale vtipálci na internetu varují, že v ceně jsou 100% i místní strašidla. Hasiči v Olomouci vyjížděli k případu, který připomínal scénář ze špatného filmu. Mladá žena se tak nešikovně snažila vyčistit svůj domácí kávovar, až jí uvnitř přístroje pevně uvízla celá ruka. Po marném boji musela zavolat pomoc. Záchranáři museli kávovar doslova rozřezat hydraulickými nůžkami. No a žena nakonec vyvázla bez ranění. Spotřebiče na odpis, takže pokud bude chtít ty 4 kávy denně, jak jsme říkali, bude muset koupit nový. Důchodce ze Skotska slaví pohádkové bohatství, ke kterému přišel kvůli tomu, že si zapomněl vzít v obchodě brýle. Na tiketu loterie totiž omylem zaškrtl úplně jiná čísla, než která pravidelně sází už 25 let. Tento zrakový handicap se ukázal jako nejlepší životní trefa, která mu vynesla jackpot v hodnotě 3 milionů liber, to je nějakých 80 milionů korun.
2: To je nádherný, já chci taky takovej
1: typ. Počkej, já si sundám brýle. A už vidím ty výherní čísla, přátelé, zkuste to taky.

0: Post Malone, Sam Filter, Rani, hezké dobré ráno. Za pár minutek už bude dopoledne. Před námi spousty skvělých hitů David Guetta, Sia, Luis Capaldi, Florida a spousty dalších, ale hlavně bude narozeninová ruleta. Co pak tam dneska asi je? Vidět to můžete i na našem webu hitradio.cz. Mrkněte se, kliknete na soutěže a tam máte celý seznam, co se daný aktuální víkend nabízí pro někoho z vás. Podmínky jsou jednoduché. Mít kolem sebe někoho, kdo má, měl, anebo bude mít narozeniny. A potom čekat na mou výzvu, jakmile uslyšíte, volejte. A ono to přijde velmi brzy.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina, s ní další zprávy, o kterých vás vítá Filip Lejček. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Šťastlivec na Slovensku vyhrál více než 11,5 milionu korun. Díky speciálnímu typu soutěže bude výhra vyplácena měsíčně. Pravidelně mu tak na účet bude chodit téměř 100 tisíc korun. Druhý hráč bral necelé 750 000 korun. A teď už pojďme na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na brněnský hrad Špilberk se v neděli vrací královna omáček. Druhý ročník festivalu svíčkové se koná od 11 do 20 hodin a nabídne také ochutnávku dalších oblíbených omáček českých strávníků. Nebude chybět ani bohatý kulturní program a spousta aktivit pro děti. Z Brna Jitka Valášková.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Milovníci vysokých teplot, tak se už dnes konečně dočkají, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
12: Hezký dobrý den, sobota 2 minutky po 9. Tak na koho pak čeká dneska narozeninová ruleta? Co takhle pořádnou zážitkovou akci? Co takhle střelba pro opravdové fajnšmejkry? Tohle a ještě mnohem více tady pro někoho z vás máme. Teď už ale žijeme len ráz.
11: Hit Radio City Brno.

0: Glass Animals, Hit Waves, posloucháte Hit Radio. Je sobota dopoledne, 8 minutek po 9. hodině s vámi Leona a Filip. Máme tady opět nový průzkum. Filipe, to je něco pro tebe, protože ty jsi takový sportovní nadšenec, ať už fotbalový nebo hokejový. Tak nový průzkum potvrdil to, co asi všichni možná i tušíme. Jakmile padne totiž puk na led, v obýváku se probudí genius. Všichni všemu rozumíme, včetně mě. 60% lidí si myslí, že ví přesně, co by měl hokejový trenér během zápasu udělat. S tím se taky ztotožníme, že? No a nejvíc rad prý posíláme trenérovi během přesilovek a při hře bez brankáře. A podobně skvělí jsme podle našich vlastních názorů při radách, jak třeba vychovávat cizí děti. O tom bych taky mohla vyprávět. A kdybychom těch 60% energie, co dáváme do rad, dali do vlastní práce, jsme do 5 let ekonomicky před Švýcarskem. No? To je co?
1: No co Čech, to trenér, to se říká ne nadarmo. A myslím si nejen opravdu v návaznosti na ten sport, ale i na ten osobní život, no. Ale i já si někde jako přestínu, že bych furt jako koukám, co by kde mohlo jako být lepší se změnit a přitom zapomínám jako na sebe, co bych třeba já mohl udělat lépe. Takže já se v tom poznávám vlastně taky.
0: Je to takový uvědomění, takový ten aha moment, jak se říká, že fakt bychom se možná nad tím měli zamyslet. Je to tak?
1: Je to tak, takže dneska tím začnete, až budete chtít na něco nadávat, někomu radit, tak si nejdříve podívejte sami na sebe, jestli jste vlastně i vy dneska nemohli udělat něco lépe.
0: Haleluja! Teď už tahle skvělá věc z filmu Divoké kočky.

0: Damiano David, Next Summer. Minutka po čtvrt na 10, posloucháte Hit Radio. No a vy víte, co přijde teď, že jo? O tom žádná. Prostě pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte právě teď, protože narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Do té doby silné espresso macchiato, Toby Cash nebo taky jeleni, jediný, co chci.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
9: Siko, koupelny, kuchyně.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeleni, jediný, co chci, 9 hodin 30 minut a my pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety v sobotu 23. května. Já se těším, kdo z vás to bude, takže se ptám. Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Halo, halo, dobrý den, ahoj, Žanetu.
0: Ahoj, Žanetko, odkud voláš?
1: Já volám z Turnova.
0: Odkud?
1: Z Turnova.
0: Z Turnova, a jaké jsou plány na víkend?
1: No tak je krásně, takže si nacvičíme, jak to bude vypadat v létě.
0: Jasně, naprosto souhlasím. Ještě k tomu jsi se dovolala k nám do narozeninové rulety. Tak prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: My teda máme květen narozeninový od začátku až do konce a jedním z nich byl teda můj syn, bylo mu 31 let,
0: ano.
1: Takže to bude pro něj.
0: A jak se jmenuje?
1: Jakub.
0: Jakub. Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební hity pro Jakuba. Jaký je ten den, kdy má narozeniny?

0: Typický letní party song Cool the Gang a Celebration.
1: Já bych dál nechodila.
0: Že jo, to je úplně na první dobrou. Cítím v kostech, že dneska bude veselo.
1: Ano.
0: Dobře, takže vybíráme teda Cool the Gang. V tom případě, Žanetko, teď máš ten správný okamžik, aby si svému synovi mohla sdělit cokoliv máš na tvém srdíčku, tak pojď na to.
1: Tak milí Jakube, já ti přeju, ať se ti dál daří, tak jak se ti daří, ať jsi se svojí manželkou šťastný a žijete si spolu krásný život. Všechno nejlepší k narozeninám.
0: To je krásný. My se tady samozřejmě s Filipem přidáváme, přejeme všechno jen to nejlepší, nejkrásnější. A aby si neodešla úplně jako s prázdnou, že pošleme samozřejmě skvělý hit s dobrou náladou, tak tady máme díky firmě na zážitky i nezapomenutelný adrenalinový zážitek. Zážitková střelba pro opravdové švančmejkry. Vystřelit si může až z 18 zbraní.
1: Wow, ten samozřejmě to přijde Jakubovi a myslím si, že bude nadšený, protože to je střele.
0: Střelba na střelnici je prostě skvělá, i co se adrenalinu týče, takže gratulace obrovská, no a narozeninový song posíláme právě teď za tebou a taky nám vydrž na telefonu, ať víme, kam tu výhru poslat.
1: Dobře, já moc děkuju.
0: Měj se krásně a ahoj!
1: Ahoj!
0: Teď už Celebration Cool the Gang. Pro všechny, kdo dneska oslavujete, každý den je důvod k radosti. Jdeme na to!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio. 9 hodin 41 minuty, k tomu aktuální čas, sobota 23. května. Před námi Lady Gaga, The Sound of Silence, anebo Kateřina Marie Tichá. Tohle a ještě spousty dalších skvělých hitů, tak zůstaňte s námi.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
10: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
11: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny. Když
12: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ula, la,
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Nezvěstných zůstává 9 osob, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve informovala, že páteční výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny si vyžádal více než 50 obětí. Předchozí bilance činila jen 8. A pojďme také na sport. Hokejová reprezentace má před sebou na světovém šampionátu zápas, který může lecos ukázat o její formě i ambicích. V odpoledním duelu ve Friburgu vyzve Slovensko, které zatím ve skupině ztratilo jediný bod. Zápas začíná v 16:20 přímém přenosu na ČT Sport. Česko je aktuálně v tabulce na 10 bodech, Slovensko má o bod víc, tedy 11. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Fotbalový svátek hostí Brno a nejde o oslavu titulu zbrojovky. Právě dnes se na hřišti Dosty Bystrc odhraje memoriál Václava Michny, už 5. ročník mezinárodního turnaje přípravek. Opět se představí mnoho zvučných jmen klubů ze 6 evropských zemí. Přijďte se podívat a hlavně fandit. Z Brna Jitka Valášková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
9: Mikiny ani bundy dnes rozhodně potřebovat nebudete, budou vám stačit šaty, šortky, tričko, zkrátka cokoliv na letní počasí, jasno až skoro jasno a až 28 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
12: Hezké dobré dopoledne, 3:50, pokračujeme, před námi spousty skvělých hitů jako Black Eyed Peas, anebo Tones and I a Dance Monkey, tak jdeme na to.
11: Hit Radio City Brno,

0: dne, hezký dobrý den s vámi Lea a Filip. A představte si, že údajně 94% všech lidí v práci flirtuje. Fakt, prostě jen co odejdeme z domu, začíná jedna velká taková ta Sodoma komora, jak se říká, a těch zbývajících 6% budou podle mých zkušeností nejspíš třeba květiny v květináčích, ne? Těch 6%, když 94% všech lidí v práci flirtuje. Fildo, my taky spolu flirtujeme.
1: Ne, my jsme právě těch 6% lidí, kteří neflirtují.
0: My jsme ten květináč.
1: My jsme ten květináč s květinkou, my máme trošku takový jiný vztah. My se bavíme o čemkoliv, ale určitě spolu neflirtujeme tady.
0: Ne, my jsme takový brácha se ségrou, bych řekla.
1: Já si myslím, že přesně tak bych to řekl, ale dělal jsem v hodně zaměstnáních předtím, kde byla jako větší skupina lidí a můžu to potvrdit, no, že to takhle funguje. Hlavně jsou nějaký ty teambuildingy, více denní akce, kde se přespává, tak to je strašně zvěřinec.
0: Ano, jdeme totiž ještě dál, protože každý třetí má údajně zkušenost s intimním vztahem na pracovišti. Já teda ne, já patřím do té nulty.
1: Já taky teda jsem neměl intimní vztah.
0: My jsme strašně divný, Filip.
1: No, nebo takhle, můžu zmínit, že když jsem byl nezadaný, tak jednorázová taková intimní věc byla, ale v práci nás to neovlivnilo a to jsme dělali spolu na jednom pracovišti denně.
0: A co jste spolu dělali?
1: No, hráli jsme nejdřív šachy, potom pekseso a pak jsme šli spát.
0: Pak jste si hráli na doktora se tříčku.
1: Říkali jsme intimní věci, že jo.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, dejte nám vědět, jakou zkušenost máte vy na 777-937-777. Zažili jste nějaký ten flirtíček s kolegou nebo kolegyní?
2: Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, vám přeju krásnou sobotu. Vy jste nám napsali na 777-937-777, jak je to s vaší zkušeností s nějakou intimností na pracovišti s kolegou nebo kolegyní. Těch zpráv, Filipe, nám přišlo strašně moc. Píše tady třeba Martina: ahoj Lonko, mně se to bohužel nejednou stalo, ale dokonce jedním z nich, tady to je špatně asi napsané, jedním z nich je dnes i můj manžel.
1: No vidíš, jak byla práce důležitá. Dokonce jedním z nich je i můj manžel.
0: Ale jo, prostě i takové příběhy píše život. Pak tady píše Martin: ahoj Lonko, mně se stalo to, že se mě několikrát moje kolegyně snažili svést, ale jsem věrný, nejvěrnější své milované Martince. Jste super, rád vás poslouchám. No to tak, je hezký, to ceníme.
1: To je krásný.
0: A tleskáme.
1: Tleskáme. Takhle, ovšem, jestli je to pravda, tak tleskáme, ale já si myslím, že málo kdo napíše takhle do rádia, i když anonymně. Ano, podvedl jsem svoji přítelkyni manželku 4x během svého života na pracovišti.
0: Víš, jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí.
1: No, ale
0: nevěra není dobrá, prostě není dobrá. Když jste svobodní, jasně, užijte si prostě, život je skvělej, život je spousty krásných překvapení, momentů, bohužel hezkých, ošklivých, to známe všichni, ale prostě pokud máte partnera, tak se vykašlete na nějaký takový to kolegování.
1: Já si myslím, že i v rámci zachování jako dobrýho dekora a karmy, tak byste si neměli nic ani začínat, i když vy jste svobodní s někým, kdo třeba víte, že má přítelkyně, manželku, tak si myslím, že taky byste to měli smít ze stolu. Zbytečný problémy děláte i sobě případně, že jo?
0: Je to tak, nedělá to dobrotu. Pojďme radši hrát další skvělou muziku. Od toho jsme tady.
2: Hit Radio City Brno. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně...
6: Nevadí, obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card.

0: za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz. Duna!

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Zaostřeno na region.
4: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minska nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio a máme tady opět další takový ten příběh, který napsal sám život. Tomu se totiž říká instruktor. Starý zkušený lékař Karl učil na kurzu mladé zdravotníky, jak postupovat, když někdo dostane infarkt. Simuloval ho totiž tak přesvědčivě, kamarádi, až ho prostě bohužel sám v ten daný okamžik dostal. Studenti si nejprve mysleli, že si dělá legraci, logicky, ale pak samozřejmě to díky bohu zvládli na jedničku s hvězdičkou. Jak se říká, víme, že maturita je obrovský stres, ale tohle je teda ultimátní test, tak to jen prostě, kdybyste si studentíci chtěli stěžovat, že jsou testy těžké, tak na druhou stranu, Karl si pro svůj infarkt asi nemohl vybrat lepší místo a čas. Naštěstí všechno dobře dopadlo. I tohle se děje.

0: A je to tady, za chviličku, za pár minutek začne nejoblíbenější hodinové vysílání o víkendu v sobotu a neděli, kdy hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže nám napište na 777-937-777, co byste dneska tak rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia. Pokud vaříte, pečete, smažíte nebo grillujete, což je mi jasný, že se bude dít ve většině českých domácnostech, protože venku bude nádherné počasí, tak my se vám postaráme o ten playlist. 777-937-777, po 11. hity na přání k vaření.
1: Hit Radio City Brno.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Znojmo slaví 800 let. A po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
6: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno, 30.5.
7: Nová zbrojovka.
6: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
7: Vstup 18.00.
6: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
8: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Konečně jaro, šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
11: Kam utíká?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: www.ham.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Festival Iberica přiváží hvězdu flamenka Jeronima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
1: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
2: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chvíli 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Při nehodách zemřelo 39 cyklistů a těžká zranění utrpělo dalších 299. A pojďme také na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 Velké ceny Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
6: Dnes mám skvělou zprávu pro všechny milovníky teplého počasí. Bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké, dobré, sobotní dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Pište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Dneska bude krásně, budete mít dobrou náladu, budete si užívat toho dnešního dne. A co vám k tomu bude chybět? Přeci vaše skvělá muzika a teď je ten správný čas, abyste si o ní napsali. Tak jdeme na to.
11: Hit Radio City Brno.

0: nejoblíbenější hodinka vašeho vysílání odstartovala právě teď, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Filip. Vidíš to, Fildo, dokonce tvůj jmenovec nám tady napsal.
1: A nebo jsem to byl já?
0: To není tvoje číslo.
1: Aha, tvoje já mám číslo dvě, ale já mám ještě simkartu anonymní.
0: Dobře, tak tady napsal posluchač Filip z Hradce Králové. Ahoj Leonko a Fílo, prosím vás, zahrajte mi Makarenu. My právě jsme se s mojí milovanou Anetkou rozhodli, že rozbalíme náš nafukovací bazén, protože má být opravdu krásně a čeká nás taky grilovačka. Máme dvě děti a Makarenu milují. Jste super, rádi vás posloucháme, tak si pojďme dát něco takhle pěkně letního.
1: No ale nemáme tam tedy, co bude k tomu jídlu, že jo? Grill, to může být to
0: maso,
1: hodně, že jo?
0: Maso, zelenina,
1: hermelínek,
0: cokoliv takový.
1: Nebo něco takového.
0: Ježiš, já už mám na to chuť. Pojďme radši na tu makaren.

0: sobota, 23. květen, hity na přání k vaření. Za chviličku hrajeme Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody pro Haničku z Prahy 3, která právě teď vaří pro svoji milovanou maminku domácí polévku, kuřecí vývar, a bude i bramborová kaše a řízek. Díky moc za tvoji zprávu, samozřejmě pište dál na 777-937-777, anebo můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City Brno. Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
12: CZ.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

k vaření v plném proudu. Jedeme, nezastavujeme, hrajeme podle vás. Ahoj Leonko, moc ráda vás poslouchám. Ještě nevím, co dneska budeme vařit. Zahraj nám Crazy od Eurosmith a uděláš nám tím velikánskou radost. Ještě nevíme, co dneska budeme dělat, ale vaše rádio je skvělý a moc rádi vás posloucháme. Díky a posíláme to i tobě a všem posluchačům a taky mému milovanému Martinkovi. No tak jo, jsme všichni tak trošku crazy. Jdeme na to? Come here, baby. Good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu MC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
6: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: Když
8: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
9: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty nebo benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok má na něj každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou je lze vyřídit online nebo telefonicky. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvá do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů, některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do USA. V uzavřené bublině mají se trvat po dobu 21 dní, sdělil ESPN šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědného za šampionát Andrew Giuliani. V opačném případě podle něj výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na brněnský hrad Špilberk se v neděli vrací královna omáček. Druhý ročník festivalu svíčkové se koná od 11 do 20 hodin a nabídne také ochutnávku dalších oblíbených omáček českých strávníků. Nebude chybět ani bohatý kulturní program a spousta aktivit pro děti. Z Brna Jitka Valášková.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Milovníci teplého počasí se dnes dočkají, bude jasno až skoro jasno a odpolední maximální teploty až na 28 stupních Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. Sobotní odpoledne startuje na Hit Rádiu právě teď skvělou muzikou, tak volume doprava a pokračujeme.
10: Hit Rádio City Brno.

Pár minutek popolední, hezké odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď něco baštíte nebo se chystáte vařit si ty vaše skvělé obědy. Každopádně víte, co si budou vaše děti nejvíce pamatovat? Žádné narozeniny nebo Vánoce, ale společné rodinné dovolené z období mezi 5. a 10. rokem života. Ty se jim prý vyleptají do hlavy jako nic jiného. Potvrdili to opět jakýsi vědci. Hlavním spouštěčem je kombinace nového prostředí, dopaminu a nepřerušované pozornosti nás rodičů. Ono možná něco na tom bude. Já si třeba narozeniny nepamatuju ani jedny, ale hádky našich z dovolené, Ježíš Maria, to bych mohla napsat novou kroniku. Každopádně, když se zaspomínám, tak opravdu si pamatuju taky dovču kolem toho 9. a 10. roku, kdy jsme jezdívali do Itálie, do Kaorle, bylo to tam naprosto skvělý, boží. Jak to máte vy, dejte klidně vědět. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio, ano. Řekla jsem to tak krátce. Aspoň vidíte, že pro vás nic nepřetáčíme a jedeme prostě live. A jsme taky jenom lidi z masa a kostí a nějaký ten přeblet tomu prostě patří. Každopádně jsem chtěla říct, sledujte nás i na sociálních sítích. Facebook, Instagram, jsme tam jako Hit Radio. Protože i tam se toho děje spousty. Takové ty záběry z backstage, když tady máme nějaké hosty, nějaké legrace, videa, fotky a tak podobně i soutěže, tak ať jsme spojeni i v tom virtuálním světě. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City Brno.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Mlýnská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Finále mistrovství světa ve fotbale má být největší sportovní událostí v dějinách. Poprvé totiž bude mít halftime show po vzoru amerického fotbalu, což je naprosto skvělý. A headlinery dostal za úkol vybrat Chris Martin, i když Coldplay samotně nevystoupí. Kdo by se tam měl ale 100% objevit, je samozřejmě Shakira, Madonna a taky BTS. No a celá show by měla vynést 100 milionů dolarů na vzdělání chudých dětí po celém světě. A to je na tom to nejkrásnější. We'll be right back.

0: Užívejte si toho dnešního krásného počasí, dělejte to, co máte rádi, pokud možno samozřejmě poslouchejte Hit Radio. Já se s vámi pro dnešní den loučím, těším se zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Jsem zvědavá, kdo budete vstávat s námi. A teď už frčím směr Žatec, kde na náměstí Svobody moderuju nádhernou akci už několik let Barevný Žatec, takže se uvidíme tam, kdo jste z okolí. A vy ostatní prostě jenom buďte, užívejte, žijte, radujte se a hlavně mějte dobrou náladu. Tak čau.
1: Hit Radio City Brno.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
9: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
10: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hit Radio.
11: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
3: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat 30. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. A přidáme jednu sportovní pozvánku. Legendární závod míru míří i k nám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná. Potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
0: Hokejový servis Hit Radia.
3: Dnes nás čeká derby. Česká hokejová reprezentace nastoupí proti výběru Slovenska. Do zápasu půjdeme se 13 útočníky a 7 obránci. Hraje se v 16:20. Ve stejný čas startuje i duel Švýcarsko-Maďarsko. Program ale běží i teď. Rozehrané jsou dvojce zápasů Dánsko-Slovinsko, Lotyšsko-Spojené státy.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: No a pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Tak zatímco dnes bude rtuť teploměru stoupat k 26 stupňům, tak zítra to bude ještě o něco víc. Čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha. Během noci bude přechodně přibývat průsvitná oblačnost. No a ty teploty, na které se můžete těšit, dosáhnou maximálně 29 stupňů Celsia. Někde možná budou atakovat letní třicítku.
0: Hit Radio City Brno.
3: No a my už vstupujeme do první hodiny vysílání, kdy vás provází Renata Růžová. Máme krátce po 13. a za okamžik Swedish House Mafia. Ať se líbí.

To by člověk nikdy nevěřil, jak je těžký dostat se do práce, do zaměstnání. A já jsem dneska si říkala, jo, musíš vyjet dřív a udělala jsem dobře, protože přiznám se, že jsem se proplítala nejrůznější spoustou bizarních postaviček tady v areálu brněnského výstaviště. No není divu, protože největší český festival popkultury, anime a manga se už od včerejška právě tady jaksi hostí na brněnském výstavišti a má obrovskou samozřejmě sledovanost a také návštěvnost. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu, který začal v roce 2004, tehdy navštívilo v kině Art sotva 200 účastníků, tak se rozrostl do obrovských rozměrů, no a mělo by se ho během 3 dnů zúčastnit až na 40 000 návštěvníků, no a samozřejmě je čeká bohatý kulturní program, takže spoustu kapel, pochopitelně spoustu dobrého jídla a pití a jak jsem říkala, neuvěřitelných postaviček je tady k vidění. Je to už 21. ročník, tak čirou náhodou, kdybyste jeli třeba kolem výstaviště a potkali tam a nevěděli, co se děje, tak už to víte. No a teď už Miley Cyrus and

0: Někdy nevíte, když procházíte tady po brněnském výstavišti a vidíte člověka s krabicí na hlavě, tak jestli patří k Anime Festu, který, jak už jsem tady před chvílí zmínila, hostí brněnské výstaviště, a nebo zda nějaká krabice uletěla z protestní barikády, která vznikla taktéž před brněnským výstavištěm jako protest proti sjezdu sudetoněmeckých Němců, respektive sudeckých Němců. No, tak je to otázka samozřejmě, ale na kterou stranu se přidáte, jestli jdete na Anime Fest, tam si myslím, že je to podstatně zábavější, tak to nechám na vás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
7: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Atava!
4: Přichází Vinetů a tvení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

plném proudu je Ponava Fest v nejstarším veřejném parku v Evropě, tedy v Lužánkách. Je to místo pro hudbu, hlavně pro jazz a alternativu, taky samozřejmě pro divadlo, literaturu, vizuální umění a další formy nezávislé kultury. Letos už 11. ročník nabízí bohatý doprovodný program, najdete tam chillout zónu, aktivity pro děti, workshopy. No a co je novinkou letošního ročníku, tak to je projekce animovaných filmů. Jo, animace prostě tak ta vládne světu. Život plyne dál, nechci promáhat.

0: dobrý plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Nakup a vyhraj v Krpově. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
12: Nová zbrojovka.
11: Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
12: Vstup 18.00.
11: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
13: Kam utíkáš?
14: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
13: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
14: A rolety mají taky?
13: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
14: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
15: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
16: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
17: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
18: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
19: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

save it from yourself.

0: Přesně se 14. hodinou je tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně na Táborského nábřeží v úseku mezi ulicemi Vídeňská a Ludmily Konečné je uzavřena vozovka z důvodu konání akce Běh pro paměť národa. Dejte si pozor taky na D1 na 194. kilometru ve směru na Vyškov, tam zasahují hasiči u požáru osobního auta na Krajnici, počítejte se zdržením. A D1 ještě jednou na 204. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na Židenice, dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Vaše dopravní informace, pokud nějaké budete mít a budete se chtít podělit, tak volejte na 546 220 220. Díky za to a šťastnou cestu.
1: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
2: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: On Air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Soud v Ústí nad Orlicí dnes poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal a k činu se přiznal. Připomeneme, že mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Událost se obešla bez zranění. Po celé České republice se dnes koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky lesem, ukázky lesnických prací, sázení stromků, lesní pedagogika i praktické ukázky moderní techniky. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli na ledě Colorado 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights se rozhodli 3 góly v poslední třetině. Nejlepším hráčem byl vyhlášený Ivan Barbašov, který 2 góly vstřelil a na třetí přihrál.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Zítra nás čeká ráno a zpočátku dopoledne většinou jasno, později přibývání oblačnosti, no a večer se můžou objevit i nějaké lokální přehánky. Teploty 27, maximálně 30 stupňů Celsia.
1: Hit Radio City Brno.
0: A teď už vstupujeme do další hodiny, no a kdo nás čeká, třeba YouTube a Beautiful Day, tak ať ho takový máte.

Britský velvyslanec v Česku Matt Field, kterého určitě znáte, protože baví svými videí na sociálních sítích, tak představil svou novou knihu Jsem tu novej, ve které popisuje zážitky z poznávání české kultury, tradic i života diplomata. A tak si říkám, že má ten Matt Field ale srdce na správném místě, protože veškerý výtěžek z prodeje věnuje nadačnímu fondu Pink Bubble, který pomáhá dětem s rakovinou. Field působí v Praze od roku 2023 a na konci letošního roku se bohužel s Českem rozloučí. A to nám bude docela líto.

0: Hezké odpoledne, Hit Radio City Brno a v tuto chvíli Petra Roušar, ani nemůžu jako sama si vzpomenout na své jméno, protože jsem tak nadšená, kde jsme se právě ocitli. Měli jsme a máme a vysíláme z 80. narozenin, respektive oslav 80. výročí lodní dopravy na brněnském Priglu. Ale to, že budeme vysílat ze zaparkovaného parníku a budu tady mít výhled skoro jako na Malorce, to jsem vážně nečekala. Takže vítám hned své dva hosty, kteří doufám, že se těšili. Dobrý den. A paní Vlasta Jánská z personálního oddělení dopravního podniku a pan Jiří Kříž, který je řidičem a tváří kampaně 50+. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, jste si to pěkně se cvičili. Tak budeme samozřejmě slavit společně s vámi celé dvě hodiny to 80. výročí. Já se přiznám, že jenom na úvod jsem byla sama překvapená, když jsem se dívala na historii přehrady, jsem netušila, že tak dlouhá už je, že 80. plavební sezóna, že to je opravdu už jako obrovské výročí. Nepojďme ale k tomu, že v rámci těchto oslav chceme zmínit i záležitost, která se týká vás dvou, a to je nábor řidičů. Paní Jánská, asi na vás 50+ je název té kampaně. A to je odvážné.
1: Já jsem sama z toho hrozně překvapená, protože když mě naše tisková mluvčí Hanka Tomaštíková oslovila s touhletou kampaní, že bychom ji vypustili, já říkám, Haně, co blázníš, pro boha, pro nás jako lidi 50+ jsou prostě skvělí uchazeči, člověk, který prostě už má nějakou pracovní kariéru za sebou, ví, co chce, ví, co nechce prostě, takže já jsem z toho byla vlastně úplně udivená a jsem strašně mile překvapená, že ty pozitivní ohlasy na tu kampaň jsou a samozřejmě se nám z toho hlásí opravdu uchazeči, asi 20 uchazečů od kampaně, co vyběhla, máme 50+ a jsem za to strašně šťastná a vůbec by mě nenapadlo, že za lidi věku 50+ mají problém si najít práci, protože pro nás jako pro řidiče jsou to ideální kandidáti.
0: Tam možná jedinou věc, kterou cítím, že v 50 může mít člověk trochu strach. A na to se už možná zeptám pana Kříže. Dobrý den, klidně si dejte mikrofon, tak ať je to pro vás komfortní. A jak dlouho řídíte vlastně?
2: Tak řídím od svých 18 let auto.
0: Dobře. No,
2: největší, co jsem kdy řídil předtím, byla dodávka nebo nějaký opitňák, co jsme s dětma jeli a to bylo všechno.
0: No a teď pro dopravní podnik řídíte jak dlouho?
2: Rok a půl.
0: A co jste dělal profesí předtím, než jste tady se stal řidičem z povolání?
2: Měl jsem IT servis na počítače, oprava počítačů.
0: Ten důvod bylo jako vyhoření, nebo chtěl jste úplnou změnu, nebo prostě jste si říkal, to jsem vždycky chtěl?
2: Ne, určitě to jsem vždycky chtěl, tam nebylo, ale důvod byl takový, že jsem vlastně si uvědomil ten věk. Mm-hmm. Uvědomil jsem si věk, že vlastně celý život jsem nemyslel na to, co bude, až bude důchod. Mm-hmm. Takže jsem začal hledat jistotu. Mm-hmm. A chtěl jsem se nechat někde zaměstnat. Jsem si řekl, tak pojď.
0: Zaměstnanec, dobrý.
2: Zaměstnanec dobrý, budou za tebe všechno odvádět a budeš mít nějakou jistotu. Nicméně ta práce, nebo to okolo té práce hledání najednou byl problém. Já jsem nemohl najít práci, protože jsem byl starý. A i mě to klidně řekli, jo, že bohužel už jste pro nás starý. Takže tak jsem najednou viděl inzerát dopravní podnik hledá řidiče. Tak jsem tam zavolal, říkám, je mi 56, vezmete mě.
0: A oni řekli, na vás čekáme.
2: Ne, a oni, jasně, když uděláte psychotesty a zkušební jízdy, tak proč ne?
0: A jak jste se do toho rychle vpravil? Já vím, že prostě ta autoškola v uvozovkách dopravního podniku nějakou chvilku trvá, i když máte velké zkušenosti.
2: Trvá to 5 měsíců zhruba, že ten kurz. A já jsem byl překvapený, jak jsou všichni ty lidi okolo toho kurzu, té autoškoly, strašně fajn. Jako vždycky se ke mně chovali hezky, já jsem tam byl tenkrát nejstarší, jakoby nově příchozí, byť s náma byli ještě lidi, co přecházeli ze Šalin na trolejbusy nebo na autobusy, takže já jsem tam byl nejstarší, všichni ostatní byli o polovinu mladší, takže já jsem byl překvapený, jak ty instruktoři a vůbec lidi okolo nás se k nám chovali, bylo to strašně hezký.
0: Chtěla jsem se zeptat na kolektiv, tak to jsme si očkrtli, že dobrý.
2: Kolektiv úžasné, já to lidi prostě nejenom v té autoškole, i ta naše parta nás bylo 13 tenkrát, strašně fajn.
0: Takže jste celkově spokojený.
2: Já jsem strašně spokojený.
0: To je super.
2: Moc.
0: To je super, spokojený. Super. Takže to do důchodu vydržíte u dopravního podniku.
2: Ježíš, já bych strašně rád. Já bych strašně rád. Jo.
0: A kde jezdíte? Na jaké lince nebo na jakém čísle
2: jezdím,
0: vás?
2: Jezdím trolejbusy a víceméně prakticky všechny linky, protože se střídáme, ono by to bylo takový jednotvárný. Je fajn, že máme prakticky každý den jinou linku. Je to fajn, jiné.
0: Poslední otázka na vás. Čekáte na dobíhající?
2: Vždycky.
0: Dobře, tak já si to budu pamatovat, že já jsem ten, kdo se jako kulhá, protože měl kašlu na to. Tak pane Jiřího, můžete tedy vidět na trolejbusové lince. Já ještě zpátky na vás, paní Jánská, když teďka to někdo tak poslouchá, říká si, jo, tak jako přemýšlel jsem třeba o tom, nebo mám možná nějakou obavu. Pojďte tu obavu možná ještě rozptýlit a tak kýváte hlavou, že ne. A pojďte mi říct, co musím udělat. Stačí poslat životopis, nějakou praxi na personální?
1: Určitě máme vlastní webové kariérní stránky www.kariera.cz, kde vlastně inzerujeme veškeré volné pozice, řidiče jsou tam prostě permanentně, protože pořád neustále doplňujeme přirozenou fluktuaci a tak dále. A tam vlastně jako základní podmínkou je věk dosažení 21 let.

0: Základní vzdělání je podmínka, takže nic a potom minimálně řidičské oprávnění skupiny B. To je vše, co my potřebujeme.
1: Kolik tak řidičů, ať už tramvají, autobusu, trolejbusu, hledáte, kolik vám jich chybí?
0: No tak chybí nám samozřejmě nejvíce řidiči autobusu a řidiči trolejbusu, daří se nám teďka poměrně dost výrazně v náboru řidičů tramvají. Chtěla bych zmínit, že dopravní podnik má vypsaný program náborového příspěvku, to znamená, že všichni, kdo se k nám přihlásí, ale už mají to daný řidičský oprávnění nebo mají právě jen to Bčko, který my jim rozšíříme na tu danou trakci, získávají náborový příspěvek až 150 tisíc, takže to je takové lákadlo,
1: které jsem si
0: nemohla odpustit neříct. Takže zhruba nám chybí nějakých 40 řidičů autobusu, trolejbusu, ale říkám, tam jde o tu přirozenou fluktuaci, protože samozřejmě náš dopravní podnik, věková struktura má více než 50% zaměstnanců je 50+, takže přirozeně nám odchází do důchodu a tu přirozenou fluktuaci my potřebujeme nahradit.
1: Já jsem si všimla, že jezdí hrozně moc žen, mimo jiné jako šalinářek. Jako fakt skoro každou druhou šalinu řídí paní, což jsem jako nadšená, že ženy mají tolik jako zájem, nevím, jestli je to i právě u těch autobusů nebo trolejbusů. Takže i to číslo je veliké, říkáte, že chybí třeba 40 jako řidičů. To znamená, že asi pro vás všechny, kteří teďka posloucháte a váhali byste, prostě to zkuste, přijďte, zkuste psychotest a hodně štěstí, asi tak bychom to mohli uzavřít.
0: Přesně tak, nebát se a zkusit to, nikomu hlavu neutrhneme, když se ten psychotest nepodaří, minimálně o sobě získáte prostě nějaké informace, že prostě třeba nejste tam způsobilej, ale to není navždycky, psycholožky vám dají doporučení, určitě jako nikomu hlavu netrháme, prostě psychotesty jsou zadarmo, takže zkusit to.
1: Mými prvními hosty byly Vlasta Janská a pan Jiří Kříž, já vám moc děkuju, že jste to odšpuntovali, že jste byli první a ať se vám daří, hezký den.
0: Naschledanou.
2: Brno živě na Hit Rádiu City Brno. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: v Brně a samozřejmě dlouholetý řidič dopravního podniku, pán, který jezdil téměř 48 let. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den. Já jenom připomenu, kdyby náhodou někdo naladil až teď to, co jsem ještě neřekla, že dopravní podnik tady na Brněnské přehradě slaví neuvěřitelných 80 let, 80 let výročí plavby lodí, plavební sezonu, 80. plavební sezonu, ať to vezmu takhle šmahem. Je tu obrovský, obrovský doprovodný program, ale my se krásně teď právě kolébáme na lodi Lipsko. Pane Nedělko, vy jste autorem nebo spoluautorem knihy 150 let MHD. Kde vznikl ten nápad napsat něco takového a vlastně těch 150 let zmapovat?
1: Já si dovolím napřed opravit.
0: Ano.
1: No, já jsem Ivan.
0: Ivan, pardon.
1: Takže
0: pardon.
1: Teď k té knížce. To napadlo dopravní podnik města Brna, jeho vedení, protože těch 150 let je velice významné výročí,
0: ano.
1: Že by se měla udělat nějaká publikace, která teda bude pojímat celý ten věk, abych tak řekl, nebo celou éru dopravy, hromadné dopravy osob po městě Brně a případně okolí.
0: Co tam bylo jako nejhorší? Byla tam nějaká etapa, kterou jste se fakt musel prokousat, kdy to nebylo úplně vončo, co asi špatně hledali materiály, taková temná éra MHD?
1: Tak pro mě to není temná ta éra, ale je to éra, která nebyla moc probádána a naštěstí k tomuto výročí už to teda bylo a hromadné dopravy koňskou trakcí čili koňka a na to navazující éra parní tramvaje.
0: Mm-hmm.
1: Tomu je věnováno asi, já nevím, 35 stran, včetně pohlednic, které, nebo fotografií, které byly k dispozici. A ta skupina, která to připravovala, já jsem byl jeden z dílů, jeden z částí, asi kolik nás bylo, 8 dohromady, kdo jsme se na tom nějakým způsobem podíleli, čili já si na to nedělám žádné autorství, je to skutečně jen spoluautorství. Ale dělalo se to v takovém větším stylu, protože to financoval dopravní podnik k tomu svému výročí, které je skutečně významné. Tak já za tu největší kapitolu, nejhezčí považuji tu éru té parní a koňské tramvaje.
0: Dobře, takže koňka byla první a teď mi řekněte, odkud v Brně, před Brno před 150 lety samozřejmě mělo ty hranice někde jinde, vypadalo samozřejmě úplně jinak, odkud vedla ta první koňka? Bylo to z Malinovského náměstí, z Moravského směrem na Královo pole, která byla ta první trať?
1: To bylo z Moravského náměstí k Semilasu v Králově poli, ale byla to meziměstská trať, protože Králové poli bylo samostatné město.
0: Ano. Je to vlastně tam, jak je takový ten památník, nebo památník na Moraváku je vlastně, nebo byl tam, nevím, jestli tam ještě pořád je ta připomínka toho, že tam byla ta zastávka té koňky?
1: Je tam ta zastávka a tam od té zastávky se ten den, teď nějakého srpna, a teď to z paměti nevím, se to tam prostě rozjelo takovou, nedá se říct komisi, ale byli to vybraní občané města Brna, kteří teda se toho zahájení zúčastnili.
0: Jasně. Vy jste byl řidičem skoro 50 let, jezdil jste autobusem Šalinou?
1: Já jsem začal jako čistit výhybek. Po půl roce jsem si udělal řidičský průkaz na tramvaj. Jako řidič tramvaj jsem jezdil 10 let. V roce 1980, po těch 10 letech, jsem přešel na tvorbu jízdních řádů. A u těch jízdních řádů a posléze organizaci dopravy jako takové jsem vlastně byl až do důchodu. Ale taky jsem až do důchodu dělal funkci toho řidiče formou vedlejší činnosti. Čili tramvaj byla první, druhý byl trolejbus, hned zatím byl autobus. No a u letní dopravy tam jsem se neuštěl.
0: To jste nestihl. Tak možná teď ještě v důchodu, jako, a ne, tak to jsem tak poplavit. Takže vy jste to vlastně obsáhl téměř, kromě lodní dopravy, krásně všechno. A já občas, když telefonu na dopravní podnik, protože nám samozřejmě dopravní podnik zajišťuje aktuální informace z dopravy, tak ti kluci z dispečingu jsou hrozně fajn a musím říct, že skoro všichni také jezdí a říkají mi to, co jste řekl teďka vy, že to je koníček, že oni si chodí za ten volant odpočinout. Souhlasil byste s tím?
1: No, je to tak, ale já jsem zažil 10 let jízdy v Pivnice, kdy teda si odpočinout jako můžete sice jako jít, ale musíte do té služby.
0: Jo, spíš mentálně odpočinout.
1: Činnost tam jdete, že chcete jít, jo?

0: Ale obecně platí to, že teda ten, kdo ty jízdní řády dělá a tu dopravu řídí, pokud dělá i tu řidičskou funkci, tak prostě je to velká výhoda. Já jsem měl objetý všechny tratě a když mě některý z řidičů vyprával, že tam nejde jenom, že tam je to špatně nebo špatně, že se to nedá dojet, tak já jsem věděl, že se to dá dojet, takže ono jich ani moc nebylo, kteří by mě takhle připomínkovali.
1: Máte takovou tu profesionální deformaci, že když nastoupíte do nějakého dopravního prostředku, že si sednete prostě za řidiče a nějak sledujete, jestli jako jede tak, jak má takzvaně, nebo sledujete tu plynulost jízdy, jak jede, anebo už jenom užíváte prostě tu jízdu a necháte se vozit?
0: Já si užívám krásnou jízdu. Asi třetina řidičů jezdí velmi krásně, zní to teda špatně.
1: Zní to dobře.
0: A já teda nesedím přímo za ním, já stojím, sedím někde ve voze a někteří jedou velmi špatně. Já považuji za krásnou jízdu to, že cestující skoro nepozná, kdy se to rozjelo. Ne takový to, že to cukne a když stojíte, tak prostě děláte krok.
1: Zvláštíte
0: sousedovi na nohu. No a když zastavuje, tak zastaví, prostě zabrzdí a zastaví, a ne zabrzdit, povolit, přibrzdit.
1: Jasně. Plynulost dopravy.
0: To jsou takový řidiči, ty dvě třetiny, které bohužel moc já neprožívám. A pak, jako když je to nějaký známý řidič, tak jdu třeba dopředu a je by to palec nahoru, nebo palec dolů.
1: To není sranda vás vozit, vystupujete a palec dolů.
0: Když jde ten palec dolů, tak to musí být jo špatný.
1: Jo.
0: Takový to, že on ví, že bude ta červená, bude tam stát a on se rozjede na plný kule a pak zase z prudka dojde to. To prostě neprožívá.
1: Jaká je nejhezčí vlastně trasa v Brně? Kam prostě je to i pro toho řidiče příjemný zajíždět? Kde to máte nejradši?
0: No, to je různý. Moje kredo je takový básnický, všim jsem byl rád.
1: Jasně, chápu. Jenom vám chybí ten kapitán na té lodi.
0: Kapitán, ale vy jste se teď asi ta otázka směřovala, s čím se jezdí líp.
1: No, já jsem tam myslela spíš tak, jako že vlastně jedete, když se chcete třeba projet, že si vyberete nějakou trasu a řeknete si třeba na Stránskou skálu jezdím rád, protože to je klidná trasa a je tam příroda. Takhle jsem to spíš myslela, nějaká trasa, která vám prostě sedla, ano, nebo máte ji rád.
0: Tak ty trasy u přírody, kdy končily u přírody nějaké, tak se mě prostě těšili. Obřany Babická, tam se jde a hned se dá jít k řece, když je tam chvílečka času. Ne, že bych se mohl vykoupat, to by se nevídalo, ale má všechno něco do sebe a já už z titulu své profese, když jsem pracoval na těch jízdních řádech, tak jsem musel mít přehled, nebo chtěl jsem mít přehled do všech tratí, takže jsem si spíš vybíral tam, kde jsem cítil nějaký problém, že teda tam jsou, abych si to sám posunul.
1: Dělal jste jízdní řády tady na lodě?
0: Ne.
1: To se nedělá. Tady se nehoní kapitáni na čas.
0: Kapitáni se honí a jiní honí se tady, jako je to takový uzavřený tady vnitřní. Oni si dělají jízdní řád svůj, ale myslím, že teď už to dělají, ano, že se to dělá středně, protože všechno se dává teď na různý weby, aby se tady každý mohl všechno najít a zjistit a se může podělat, jestli ta loď už vyplula nebo
1: nevím. Poslední otázka, jedete se projet i na přehradu, když máte čas a vlastně víte, že třeba ve všední den tady nebude tak plno, uděláte si výlet i třeba i k Veveří?
0: Tak jedu, ale moc ne, už teď opravdu mě, já jsem víc prožíval ty lodě původní, které tady byly ty starší. Prostě to souviselo s mým mládím a viděl jsem v něm větší přítulnost než který jsou na vodě dneska.
1: Ale jsou krásné, my jsme na Lipsku, já opakuji, mým dalším hostem byl pan Ivan Nedělka. Moc vám děkuji za návštěvu, zase jsem se něco nového dozvěděla.
0: Ráda se stalo.
1: A mějte se krásně a tě vás pořád baví cestovat MHD.
0: Zatím mě to baví.
1: Ano. Díky.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: jo, takhle.
1: Vysílání z mobilního studia Hitrádia
0: City. A my už si povídáme a pan kapitán už mi ukazuje na další lodě, které stojí v přístavišti. Už jsme tak jako plynule přešli do živého vysílání, protože 80. plavební sezóna je zahájená a zároveň probíhají dneska u kotvy obrovské oslavy. Je to fakt jako krásný, je tady samozřejmě hlavně myšleno na děti, ale na vás všechny. Jezdí se zadarmo, dneska jsou plavby až do večera zadarmo. Mrkněte na naše sociální sítě, už jsme s panem kapitánem tam vyplodili, myslím, že docela dobrou pozvánku. A pan kapitán Martin Etzler není jenom kapitánem, on je vlastně šéfem lodní dopravy v Brně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme od toho začátku, kolik, říká se parníků, ale nejsou to klasické parníky, ale jestli můžu používat ten název, je to takové romantické. Kolik parníků a jak se jmenují, má lodní doprava v Brně?
2: No, to slovo parník je tady tak užitý, že to už se asi neodpáří, no. Ale máme 7 lodí, 6 dvoupalubových a jednu malou, jednu palubovou, ta se jmenuje Brno. Potom těch dvoupalubových je loď Morava. A podle partnerských měst, města Brna, je to Lipsko, Vídeň, Utrecht, Stuttgart a Dallas.
0: Dallas je partnerským městem Brna?
2: Ano.
0: Tak to je pro mě zas novinka. Já jsem celou dobu přemýšlela, proč Dallas, tak děkuju, to jste mi tak jako úplně objasnil. Všechny lodě budou letos jezdit?
2: Ano, určitě.
0: A už od dneška je vlastně jako plný jízdní řád, nebo se najede až třeba s prázdninama na tu každodenní plavbu?
2: Na ten úplně největší plavební řád, na ty nejvíc vytížený spoje, tak se najede 5.–6. Teďka je to ještě takový omezenější ve všední den.
0: A to už je za 2 týdny?
2: To je za 2 týdny, ale ty soboty, neděle nebo víkendy a svátky, tak ty jsou v plném provozu, ale ty všední dny ještě na začátku sezóny jsou takový pomalejší.
0: Máte nějaký jako představu o těch číslech, kolik za každou tu sezónu jako přepravíte lidí plus minus?
2: Určitě máme přesné statistiky, takže minulý rok jsme převezli, teď to neřeknu samozřejmě úplně
0: plus
2: přesně,
0: minus autobus,
2: ale nějakých 283 tisíc lidí.
0: Takže jste převezli 3/4 Brna tam a zpátky, dá se to tak říct. Já bych se vás na to ptala vlastně v tom našem videu, jaká je vaše nejoblíbenější loď a proč, kdybych si chtěla na nějaký parníček počkat. Jste říkala, že jsou všechny stejný, ale asi to tak úplně nebude.
2: Ne, úplně všechny stejný nejsou. Máme 5 sestrských lodí, ty jsou právě pojmenovány po těch partnerských městech. Loď Morava je rekonstruovaná, tehdy se jmenovala Mosla a já ji mám nejradši, protože jsem v roce 1990 na ní měl svůj úplně první službu.
0: A když se vezmu tu trasu, je pravdou, že úplně na konečné jsem byla jenom párkrát, protože člověk většinou vystoupí na Sokoláku nebo někde po cestě. A za těch 36 let, co už jsem se od vás dozvěděla tady na Brněnské přehradě, máte který kout té přehrady nejradši, kam jezdíte nejradši?
2: Pro mě nejhezčí je ten úsek mezi Roklí a dnešní zastávkou pod Trnůvkou. To je takový to krásný esíčko mezi skalami.
0: Taková romantika, takový vinetu.
2: Jo.
0: A myslíte, že byste nám mohl prozradit, když jste, vy jste říkal, že jako kapitán jezdíte, nebo jako šéf lodní dopravy, jezdíte jako kapitán už jenom tak jako sporadicky, když máte náladu, jestli to tak můžu říct, nebo když třeba je někdo nemocný. Ale můžete mi říct, když jste býval jako pravidelný jízdy a drtil jste to celý léto tam a zpátky, zažil jste něco jako fakt šíleného, jako že třeba lidi dělali něco, že jste si řekl tak a teď vás fakt jako všechny naházím, nebo jste někoho chytl při něčem, co by neměl. Byly takový momenty, hraniční momenty?
2: No, já se musím teda přiznat, že naštěstí jsem nikdy v životě takovouhle situaci nezažil.
0: Super.
2: Jo, což za to jsem vděčný. Jo, ale pamatuju si třeba, když jsme, bylo to myslím září, nějaký rok a foukal tak silný vítr, že jsme nemohli ani vyplout.
0: Mm-hmm.
2: Ale samozřejmě, když ten vítr začne foukat a vy jste na tom jezeře, tak musíte přistát.
0: Jo, tak vás to vrací vlastně zpátky.
2: Jo. A to se přiznám, že když jsem tu loď otáčel, tak jsem úplně cítil, jak už to nejde, tak jsem se fakt jako modlil, abych to otočil a přistál.
0: Je fakt jako těžký naučit se z lodí. Já vím, že někoho, kdo to dělá většinu života, se na to ptát, je asi jako nevhodný, jo, jaká je doba, třeba půl roku, rok, když je někdo takový jako zručný,
2: no,
0: když to
2: chytne?
0: Řeknu,
2: já vám řeknu, že se učíte celý život.
0: Celý život.
2: No, protože každý přistání je jiný.
0: Mm-hmm.
2: To je opravdu jako, máte naloženou loď, že jo, ta brzná dráha je delší, fouká vítr, fouká tam z toho směru.
0: Jste přísnej na svoje kapitány?
2: ani ne, protože vím, jaký to je.
0: To je dobře, to je právě na tom skvělý, když člověk vlastně dělá šefa někomu, kdo je z té party. Já jsem se vlastně to ptala, musím se zeptat i do éteru. Jo, plavební sezona končí na konci září?
2: 30. října.
0: 30. října až? To jezdíme ještě jako, jo. Když ještě jako poprchává, tak to je dlouhá krásná plavební sezona. Co potom? Sundáte krásnou uniformu, co děláte? Jdete si domů lehnout?
2: Ne. Kolegové sundají uniformu, obliknou montérky a začnou na údržbě lodí, tak aby příští rok zase mohli v plné parádě dojet.
0: Tam se na to proto, že kdyby někdo chtěl jezdit lodí parníkem tady na Brněnské přehradě, tak to není jenom o tom, že si udělá kapitánské zkoušky, ale musí opravdu hovět těm motorům a vůbec těm lodím a...
2: Musí rozumět v podstatě úplně všemu.
0: Takže já nemůžu dělat kapitán. Proč ne? Já bych jako ráda, no ale ne, já bych si jako samozřejmě rozhodně netroufla. A jak se těšíte na tu sezonu? Je v plánu něco nového? Já vím, že jezdívali parníky, jezdí určitě svatební parníky, to asi všechno platí. Jaká bude ta letošní sezóna?
2: No, co se týká soukromých plaveb na ty plavby na objednávku, tak tam už teďka registrujeme nějakých 180 objednávek, takže cítíme, že tento rok to bude nabitý zase. No.
0: Jo, já jsem byla před dvěma lety na svatbě na parníku, bylo to krásné, bylo to jako fakt úplně, a i ty lidi, jak reagovali z toho břehu, jak viděli nevěstu a ženicha, tak ta přehrada úplně tím, že je to jako skvělý nápad. Co se říká na brněnské přehradě? Počkejte, co říkají? Ahoj, říkají kapitáni, nebo ty, jak se zdravíte? Máte nějaký speciální pozdrav? Ne? Není tady nějaký speciální? Dobře, tak já teda tady si nebudu...
2: Možná, že kolegové už tak nějak jako už tak... Uvidíme se zase večer.
0: Tak já možná se uvidíme, protože já mám v plánu letos semka rodinu rozhodně vytáhnout. Děkuji vám moc za návštěvu, ať lodě krásně jezdí, ať se daří, ať jsou všichni spokojení. Díky.
2: Já děkuju moc.
0: Super. Děkuji.
1: Brno živě. Jo. Na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Nádherné počasí. Já jsem velice šťastná, že jsme našli tady místo pro naše živé vysílání na lodi Lipsko a jsem velice potěšená, teď jsme se trošku pohoupali, že mým dalším hostem je generální ředitel dopravního podniku pan Miloš Havránek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak jste spokojený s těmi oslavami? Tady to opravdu tepe.
2: Počkejte, úplně jako kdyby, že mega. Je tady příjemná atmosféra, jsou tady podle mě tisíce lidí, děcka, dospělí, důchodci, úplně byli krásný.
1: Lidé jezdí krásně naplněné, my jsme si povídali s panem kapitánem. Aha. Pamatujete si na vaši první plavbu jako malého kluka třeba, nebo jak vůbec?
2: Já vzpomínám si, protože já jsem v Brně chodil, já jsem teda rodilej Brňák, nebo Brňan, chodil jsem tady na Gimpl a moje první plavba byla s mojí první dívkou na loďce, tady prostě někde kousek, ano, vzpomínám
1: si. Dostaneme se tady na Sokolák nebo někam, myslím, že člověk ani daleko na takovém rande nedopluje. Každopádně plavební sezona je samozřejmě zahájena. Nebude si čas ještě dneska třeba s rodinou, nebo nevím, třeba s obchodními partnery, řeknete, že brněnská přehrada je tím opravdu specifická, ne? Že je to jako technické dílo, ale zároveň je to přehrada, která je možná jediná takhle u velkého města.
2: Je to společenské dílo.
1: Společenské. Děkuju. Ano, ano, děkuju za to slovo. Takže najdete si čas vytáhnout sem třeba, jak říkám, obchodní partnery, rodinu během té plavební sezóny. Dá se to?
2: Doufám, jsou ty plány a potom to více skončí pracovní provoze. I dneska jsme už absolvovali vlastně jízdu se zástupci města i s významnými obchodními partnery. Doufám, že ano. Doufám,
1: je
2: že
1: to
2: ano.
1: Strašně osvěžující, musím říct, že mi kteří teď poslouchají, protože člověk si říká, a pojedeme na přehradu a pak je to daleko, a když tady pak jste, tak okamžitě cítíte to brněnské moře, ty lidičky, je to hrozně, hrozně fajn.
2: To, dívejte, to je k nedocenění a když tomu teda přidáme to, proč jsme tady jako dnes, že jo, významný výročí, ano. Tak já jsem říkal, kdo to má.
1: Je to pravda.
2: Který město v České republice to má s takovýmhle výročím, to je prostě úplně jako významná věc pro všechny lidi, kteří žijí v Brně.
1: Já jsem byla sama překvapená, když jsem se fakt snažila o přehradě víc dozvědět, že vlastně to všechno začalo v roce 46, po válce, to jsem jako absolutně netušila, jsem taky Brňák a patriot a vidíte, tak jsem se krásně dovzdělala. Takže...
2: Ta historie je ještě delší, ten záměr postavit tady přehradu snad už byl někde v 30. letech, to znamená ještě před válkou, vím, že ta válka to přerušila a pak vlastně po té válce, kdy si to dokážu představit, takže prostě samozřejmě euforie, že ty lidi jsou najednou svobodní, to nezažili, jakože nic takového. Ale prostě, když si to představujete, tak prostě je to přesně takový to obyvatelský období. A možná, kdyby to bylo v jiném období, tak to třeba takhle není. Ale oni založili ten odkaz a to spojení. Brněnská přehrada a dopravní podnik a lidé, ještě se k tomu dostaneme elektrické, tak to je to kdyby úžasná záležitost.
1: Je to, jak jsem už říkala právě tady s panem kapitánem, se už budu opakovat, že je to něco, co jiné větší město nebo ani menší nemá.
2: Určitě ne. Že v tom je 20 měst, teďka muši Bratislava. A v té podobě s takovým množstvím lodí, Pardubice mají jednu loď, to druhé, samozřejmě, ale to trošku jako kdyby jiná záležitost. Tady je to úplně úžasné, to město vlastně celou tu dobu, tu lední dopravu podporuje, tam provozuje pravidelnou linku, která je vlastně záměr. A to je takový signál, že to není jen prostředí rekreační, ale že to je i prostředí vlastně, které může
1: potřebovat. Dopravní, dopravní, dopravní, dopravní, dopravní. Já jsem mu zvědět, že jste změnil tu šalní kartu, že to vlastně funguje. A pokud si budete dělat výlet na Veveří, tak samozřejmě, když řeknu nejezdíte autobusem, autobus je taky váš, předpokládám. Nejezdíte autobusem, vemte to určitě šalinkou. Dneska se bude slavit do kolika?

0: sezóny. Co má hlavně? Prosím, byste nás ještě nechci se odpokout a klidně něco.
1: Ne. Je to za mě ta stavětní země, protože když jsem přišel na první dny, tak vlastně věděl jsem samozřejmě, co to je. Předtím jsem spolupracoval s Palepkou, že v tom podniku se v podstatě každý rok něco slaví. A já už jsem celou 145 let MHL

0: fantastická záležitost, takže nádrží. Takže vlastně letos máme 80 let. Možná řekl, že by to mohlo stačit, ale uvidíme, co bude příští rok.
1: Takže tady se pořád něco staví, to znamená, co určitě přijde.
0: Přijde, samozřejmě, protože Brněnská přehrada je tradičně před těmi prázdniny vlastně místo pro nástroje, pro to, to jsou ty brněnské dny, které se předtím jmenovaly, myslím, jinak, jiný z Brunensis a tak dále. To znamená, že i to je úžasná věc a vlastně přitáhne to lidi. Vlastně, řekněme, ve společnosti lodí dopravního.

0: myslím, že určitě ne. Můžeme, tak jak jsme zdravili při tom úvodu vlastně ráno, dopoledne, opravdu pozdravit všechny ty lidi, kteří za těch 80 let se na tom podíleli. Zvlášť ti, kteří byli u toho začátku, kteří to vlastně vymysleli, byli tak odvážní, dali tomu ten start, tak prostě všechny ty generace, co by chvíličku dělali, a tam přichází prostě zaměstnanci 80 let, že ho vzpomínají na to. Teď jsem před chvíličkou mluvil vlastně s bývalým kapitánem v 80. letech, který tady jezdil. To znamená, pozdravme všechny ty lidi, kteří se za těch 80 let vlastně na chodu lodní dopravy podíleli, a pozdravme nakonec všechny lidi, kteří tam mají rádi.
1: Jo, souhlasím, jako bylo to spousta práce a spoustu budování.
0: Ano.
1: A mým dalším hostem byl generální ředitel dopravního podniku, pan Miloš Havránek. Děkuji moc za návštěvu, ať se
0: děkuji. Děkuji za pozvání.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit.
1: Živé vysílání z jedno z nejkrásnějších míst tady v Brně, z brněnské přehrady, která slaví 80. výročí lodní dopravy. My krásně tady nahoře na terasce lodi Lupsko a pana generálního ředitele vystřídala žena, která je stejně důležitá. Hanka Tomaštíková, ahoj.
2: Ahoj, to vůbec ne.
1: Já si myslím, že bez tebe by ten dnešní den neměl ten šmrnc a ten švih. Ty jsi sama mi teďka řekla, že vlastně to strašně baví na pódiu pořád. Takže Hanka je tiskovou mluvčí dopravního podniku a zároveň na každé takovéhle velké akci. Ty pan generální nám řekl, že vlastně u dopravního podniku se pořád něco slaví.
2: To jsem vždycky důvod najde.
1: Takže ty si u každé akce dneska tady na pódiu zpovídáš hosty. Máme čtvrt na čtyři, to znamená, že vzhledem k tomu, že ten program bude končit až snad někdy v 8, v 9, tak jsme tak jako skoro v půlce. Co nás ještě čeká?
2: Tak teď už to bude hodně hudební, to odpoledne samozřejmě, nebo respektive doprovodný program pořád pokračuje, to znamená pořád taškařice, všechny stánky, kde si lidi můžou vyzkoušet všechny různé aktivity, to pořád pokračuje. A na pódiu teď budou vlastně tři koncerty po sobě a potom ještě, nebo mezi tím 6 hodin, a na to se hrozně těším, Silent Disco. Já jsem to vůbec jako neznala, když mi to kolegové říkali, hele, budeme tam mít Silent Disco, tak já prostě asi boomer už, nebo já nevím. Prostě říkám, aha, co to je, tak jsem to hodila do Google. A vlastně je to tak pro ty, kteří byli stejně nevzdělaní jako já, že prostě mezi lidi rozdáme 300 sluchátek a můžete si navolit ze 3 stanic hudební, která vám vyhovuje, a prostě si tancujete na to, co slyšíte ve sluchátkách, ale ven nejde slyšet nic. To znamená, že prostě na tom prostranství si každý tančí po svým, musí to být hrozně jako vtipný pohled. Takže na to se třeba těším, tak to je v 6. A potom v 8 ukulele orchestra jako Brno. To znamená, lidi mají určitě z města ještě čas si dát doma sprchu a přijet na 8 na koncert.
1: Silent Disco, to je taková věc pro tichý blázny. Já když jsem viděla, že to máte v programu, tak mi to taky pobavilo. Říkala jsem si, vlastně je to ekologický, já neřve nic a přitom vlastně každý si může, to je vtipná věc, která se sem jako úžasným způsobem hodí. Já bych ještě vypíchla jednu věc, kterou jsem zatím nikde neviděla, a dneska to počasí tomu neuvěřitelným způsobem nahrává. Ty jsi na to upozornila, že to je hnedka tady u lodi Lipsko. Kdo přišel na ten nápad s tou pěnou pro ty děcka? Prosím vás, tady je bazének napuštěný vodou a pěnou a hnedka to začalo, říkal pan šéf tady, že děti tam do toho skákaly jako šipky. To je nápad za milion, jak se říká.
2: Takže já jsem to zažila kdysi, ale ono se to taky rozmáhá, už to docela hodně bývá, že to dělávali jako hasiči z hasičského auta, tak tady na to mají vyloženě nějaký prostě pěnomet, nebo nevím, jak to nazvat. A viděla jsem, že to obrátili i proti rodičům a ti nic nenamítali. Byli spokojení, že se osvěžili.
1: Je pravda, že dneska, pokud nejste někde jako schovaní a jste jako přímo na přímém sluníčku, mělo být 25 na slunku, si myslím, že dneska už letní 30 a 100% padne, takže i to počasí naprosto úžasným způsobem vyšlo. A já teda s dovolením trošku odhlednu od toho dnešního dne, který je rozjetý a pojede až do večera. Co dál dopravní podnik chystá? Co máš tak jako v hlavě? Kam se budeme ubírat přes prázdniny? Bude přes prázdniny klip, nebo?
2: Že budeme mít aspoň chvilku, doufám, že bude okurková sezóna, ale na co se strašně těším, možná už vlastně Brňáci zahlídli na sociálních sítích, že z divadla Husa na provázku vlastně máme rozjetou kampaň, která se má zaměřovat na nevhodné chování cestujících ve vozech, ale chtěli jsme to pojmout jinak než tak, že budeme lidi pestovat a moderovat. Řekli jsme si, že to chceme prostě udělat jako srandu, jako vtipný, prostě tak, aby se lidi bavili, od toho si třeba uvědomili, že možná i oni sami občas jako ty přepravní podmínky, jako jídlo, pití ve vozech a přeprava velkých zavazadel, že to nebo ulákání do telefonu za jízdy, že to prostě čas od času možná děláme jako všichni. No a ty videa se podařily hrozně moc, jsou
1: potvrzuju.
2: A my jsme vlastně zatím se pustili ven jenom krátký sestřih a udělali jenom jakoby takovou ochutnávku a všechny 4 vypustíme v září. A k tomu jsme udělali jízdy šalinou speciální, kde se konala improvizační show taková divadla Husa na provázku, takže se lidi normálně koupili lístky. My jsme s nima projížděli město a herci Husy na provázku vlastně dělali improvizované představení tady s touhle tématikou. A myslím si, že to jako bylo strašně, takhle jsem se pak strašně dlouho nezasmála. Jediný co, tak oni si kvali potom z urny jako za jízdy z okénka ven, když se nám přihlásil řidič osobního auta, že chce pod dopravního podniku náhradu škody na vyčištění, takže jako to má i takovou jako vtipnou do hru. Tak na tohle se těším, že to vlastně odstartujem v září. Máme to natočeno, máme to v šuplíku a v září to vypustíme ven.
1: Jo, viděla jsem nějaký trailer, co to je, pak jsem poznala ty herce, jsem říká, to je za bordílek tam, a pak mě to došlo a musím, že se to povedla, protože tady ty improvizovní umění, takže to byl dobrý tak. A co ty lední doprava, máš větší děti už?
2: To už má puberta.
1: Ty už máš pubertu, takže ti už jezdí sami na parníku.
2: Ne, že se mnou jeli, před časem jeli, ale byli hrozně protažený v obličeji, že to kradu ve věří trvá 3/4 hodiny, co tady budeme dělat. Ale nakonec jako dobrý a zpátky jsme šli pěšky. No a to tady mám hrozně jako ráda, protože já si ještě pamatuju to, když to tady bylo celý zelený a vlastně se tady nedalo dělat jako nic.
1: Ano,
2: a teď to si to vždycky užívám, že teďka už vlastně se dá i koupat, i plout na lodi, i prostě se válet na břehu a člověk tady může strávit vlastně jako celý den. Všude jsou kiosky, hřiště pro děti. Takže my, co si pamatujeme, že tady prostě jsme nejezdili, protože proč bychom leželi prostě v brčálišti, tak já jsem z toho nadšená, to mám ráda, no.
1: A já tomu možná ještě doplním, jak mi teďka běžely myšlenky, že vlastně i já, jako člověk, který jako nemá rád příliš velké davy, tak pořád se na přehradě dá dělat to, že různě vystoupíte a hledáte si svoje zákoutí, netvrdím, že tady objevíte Ameriku, to ne, ale pořád ještě i klidný místa se tady fakt dají najít, ať už s dětmi, nebo prostě se psem, když jdete, tak dá se to tady, může si to tady člověk užít po svým. A je něco, na co jsem se nezeptala, ptala jsem se i pana ředitele, na něco, co bychom měli jako vyhlásit. Dopravní podnik je nejlepší, to je jasný.
2: Jasný, posluchači jsou nejlepší.
1: Tak jasný.
2: Všechny moc zdravíme, užijte si krásný sobotní odpoledne, hlavně buďte tam, kde vám dobře, to je důležitý.
1: Děkujeme. Anka Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku, děkujeme za dnešní den.
2: Já taky děkuji.
0: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Hezké odpoledne, živé vysílání z brněnské přehrady, kde začala slavnostně 80. plavební sezona. A ten hlas, který jste slyšeli ještě před mým, je hlasem dopravního ředitele dopravního podniku města Brna, pana Jana Seitla. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Popadá nám tady Balšová technika, doufám, že to přežila. Jak se máte, jak jste dneska spokojený?
2: Těch lidí, kteří tady jsou úplně nadšený, protože opravdu tady je plná přehrada, naše loděnice v obležení, přístav v obležení, všichni nadšení, hromada dětí, prostě je tady jásot, bezva nálada.
1: Jste známý jako, nebo já vás tak vnímám, jako takového odborníka na šaliny. My jsme se spolu posledně bavili, to už nějaký pátek, možná vzpomenete, jak bylo to mistrovství těch šalinářů.
2: Bavili určitě.
1: Co lodi, jaký máte vztah k lodičkám? To je jako, jo, ne?
2: Tak z mého pohledu, jako z pohledu řidiče, tak na tramvaj mám oprávnění, na autobus, na trolejbus, ale nemám na to, co není úplně pevně spojeného se zemí, což teda je případ lodí a letadel, takže tady k tomu mám obrovský respekt, ale naše lodě mají historii hrozně moc spojenou s tramvajemi právě, protože ty starší lodě, které jezdily na přehradě ještě před nějakými 15, 20 lety a byla to ta generace, která tady byla prostě nějakých 30, 40, 50 let, tak to vlastně byly plující tramvaje na půl, protože v tom byly okna ze starých tramvají, elektromotory ze starých tramvají, takže se kolikrát říkalo, že ty lodě na brněnské přehradě jsou vlastně šaliny na vodě.
1: No mě trošku teď napadlo, že za vama, jak jsou ty dvě ikonicky červený židličky, takový ty plastový, když se otočíte,
2: no,
1: jako to jsou nějaký pozůstatky ještě, ne, jako ne.
2: Tak tohle je z tramvají taky, ale to je taková ta stylovka plastová z té trojek, takže ty my používáme jako židličky, to jako je v pohodě, ale ty tady na těch lodích nebyly. To, co bylo na těch historických lodích, to byly opravdu součástky tramvají historických, respektive historických, to byly ty dvounápravový dřeváky, které jezdily v Brně v těch 50., 60., 70. letech vlastně končily v běžným provozu. Ale část těch věcí prostě byla na těch lodích, které tady jezdili ještě na začátku tohoto tisíciletí. Takže to byly prostě ty posuvný okna, jak z těch starých tramvají.
1: Jo, já se pamatuju jako děcko, ale nikdy nenapadlo, že to je ze šaliny.
2: A pod palubou fakt elektromotory z tramvají z těch starých. Takže fakt ta jako brněnská lodní doprava byla hodně propojená. Teď už ty lodě, na kterých teď sedíme, ty nejnovější, tak ty už teda splňují samozřejmě nejnovější standardy a ty už z těch tramvají bohužel nic nemají, ale jezdí aspoň na tu elektriku.
1: Ano, by to ani nešlo, a teďka ty nízkou podlažní, co byste tam mohli dohodit z toho? To by nešlo, už ta dneska ta doba už je tak zase moderní, že už to vlastně
2: přesně,
1: nejde.
2: Přesně, už jsme se posunuli úplně jinam. No,
1: a pamatujete si na svou, jste Brňák?
2: Jsem.
1: Takže si určitě pamatujete na svou první plavbu parníčkem. Kolik vám bylo?
2: No tak to si právě pamatovat asi nemůžu, protože jsem byl úplnej prcek určitě.
1: Dobře, tak tu první, kterou si pamatujete.
2: První, kterou si pamatuju si, že jsme s našima chodili na přehradu a to teda musela být nějaká půlka sedmdesátek nebo druhá půlka sedmdesátek, už přece jenom je to trošku dávno, tak si pamatuju, že mě tady fascinovalo, jak u každého přístaviště byly nějaký takový ty stánky s nějakou zmrzkou, ale tam byl nějaký suchý led v těch jakoby přepravkách, kdo to předával, takže já si spíš pamatuju ty sladkosti, než úplně ty lodě. Ale ty lodě, já je mám pořád zažitý stejný a je to třeba ta Morava, co je za námi, co tady jezdí ty Moskva, kolečka grázy, bývalá Moskva, a to byly ty lodě, které já si jako děcko pamatuju, jako který pro mě byly tou dominantou té přehrady.
1: Jo, já to mám asi hodně, hodně podobně. Jsem sama přemýšlela teďka, jak jste mluvil nad svou první plavbu, která byla s družinou, já jsem si zapomněla pití a prostě pak jsem chvilku přemýšlela, v té třetí třídě se z té přehrady nemůžu napít. Strašnou žízen jsem měla, prostě bylo něco podobného.
2: Ale na přehradě jsme všichni zažili určitě potom hromadu dalších věcí. Neplánovaných koupání a zábav a dalších věcí.
1: Je to tak, protože to opravdu je jako brněnská ikona.

0: chcete teďka čas vyrazit třeba s rodinou na přehradu, nebo si to vždycky jako slíbíte a pak si uvědomíte, že už je říjen, že jste to nedali?
1: Slíbíme si to, ale minimálně jednou, dvakrát za rok sem zajedem. Tím, že bydlíme na opačné straně Brna, tak to pro nás není úplně taková ta jakoby běžná vycházka, ale jako určitě přehradu xkrát za rok jakoby navštívím buď pracovně, to je jakoby můj případ, anebo rodina, když si uděláme nějaký vejlet na hrad Veveří a teď je pěkná procházka po tom levém břehu od Sokoláku dál přes Nový most k hradu a to je docela pěkné.
0: My se houpeme.
1: Ano, sedíme na lodi a proto se to s námi houpe.
0: Ano, my tady s kolegyní zaznamenáváme každý pohyb velice ostražitelským. To tak jako se jako trochu nadechne, je pravda, že jsem na lodi teda opravdu nebyla už dlouho. Já se dívám tady na ty elektrolodičky a podobné věci, toho bych se úplně jako bála. Máte vztah k takové jako plavební legraci?
1: My jako provozáci tady na té přehradě tak úplně nevždy z toho tam tu radost máme, protože někdy na tom jedou hodně rozjaření lidé a nevšimnou si toho našeho velkého, a teď já říkám parníku v uvozovkách, kde parník to není, ale my tomu parník říkáme, tak někdy jsou z toho naši kolegové kapitáni nervózní a úplně právem, ale na druhou stranu je nám jasný, že tohle prostě k tomu létu, k té vodě prostě patří, ať je to kdekoliv jedete k moři, tak i na tom brněnském moři prostě tady ty atrakce jsou a má to své místo, prostě každá atrakce má nějakou svoji cílovou skupinu.
0: Je to tak, pokud to není prostě člověk, který spí na madraci uprostřed přehrady a na něho se řítí parník, tak si myslím, že se to vždycky ještě dá a i tohle
1: to
0: se dá jako zachránit. Poslední věc, k dopravnímu podniku něco kromě dnešního velkého dne, který bude končit až večer. Máte v hlavě něco, kam jste nás ještě pozval třeba během léta nebo na podzim, něco se šarinkama?
1: Já si myslím, že můžeme pozvat hned na 13. 14. června, kdy zase budou takové ty tradiční dny dopravní nostalgie, takže v centru města Koňka, parní tramvaj, elektrické tramvaje, retro autobusy, retro trolejbusy, prostě v ulicích toho bude jezdit hodně, takže koho doprava aspoň trošku zajímá, za 3 týdny se zase můžeme potkat na náměstí Svobody v centru, kde si zase potěšíme srdíčko i těmi vozidly, které jsou pevně spojené se zemí, ať už na kolejích, anebo přes ty pneumatiky.
0: Tak je to pravda, u dopravního podniku se prostě pořád něco slaví. Tak to má být. My děkujeme za pozvání a pan Jan Seitel, dopravní ředitel dopravního podniku, mým předposledním hostem, ještě jeden host nám dneska zbývá. Děkuju, ať se vám tady dneska líbí. Zvedla se vám trochu nálada?
1: Bylo to ve studiu bylo úplně super, přišel jsem na jiné myšlenky, takže určitě mám o kapičku lepší náladu a moc děkuju za pozvání a věřím, že si to i využijete a pokud ještě nás někdo slyší a bydlí blízko, tak ať ještě přijde, protože má pořád příležitost si to tady s náma užít a až do večera tady bude určitě na co koukat a čím se zabavit.
0: Díky za návštěvu.
1: Děkuju.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Naše dvě hodinky se nachýlily a to znamená, že jdeme do finále. Dvě hodinky tady nahoře na palubě lodě Lipsko. Totální luxus. Možná ještě s kolegyní vyplujeme na malinkou plavbičku a samozřejmě k té zveme i vás, protože 80. lodní sezóna byla zahájena. Neuvěřitelné, že opravdu lodičky, parníky už jezdí po brněnské přehradě. 80 let, jak jsme se dozvěděli, která je samozřejmě starší, ale tohle je opravdu velký unikát. Dnešní program je našlapaný a bude našlapaný až do nějaké 8. 9. hodiny večerní a za celým tím programem stojí dáma, která je tu z marketingu dopravního podniku města Brna. Já si beru papír, abych nespletla to jméno. Natália Puška Tobiášová. Natálko, dobrý den.
2: Dobrý den, skvělá
1: práce. Jak moc bylo těžké dát tady tenhle cirkus dohromady?
2: Nebylo to těžké, skoro si je jako skvělé to vidět potom už z toho papíru, po screenshotu naživo a že to fakt tady vejde a jako neudělal bych to bez vlastně podpory toho týmu, takže jako nejsem za to jen já, ale jako nápad, tak to jako všechno jako to je týmové.
1: Je tady spousta lidí, každý se baví, každý si tady něco najde,
2: ano.
1: Tady hlavně myšleno na děti.
2: Ano.
1: Tady spousta, takže co nás ještě čeká třeba na hlavní stage? Plus, když si to tady projdeme, co všechno vlastně, já vím, že je asi otevřený dok nebo hangár.
2: Ano.
1: A nechci to říkat za vás, pamatujte.
2: Jo, v pohodě. Právě jako hovoríte, myslíme na každého a já jako matka malého dieťaťa, tak jsem, že čokoliv zadarmo je úplně tady super, takže jsem to vlastně robila pre seba, tu akci, pardon. Ale je to vlastně jako tady byla penová party, teďka vlastně končíme a v hangári máme ještě pořád dílničky s ateliérem Eliáška, máme tam malování na tvář, máme tam staré s nějakými sportovými aktivitami a Zoo Brno a od Lužánek tam dopravní klub, takže toto. A v baterkárně je velká výstava, kde probíhalo teďka ještě divadlo Deep. To je jak pro děti. A na hlavní stage teďka máme aktuálně kapelu Pohledy, pak nás čeká Evolet a pak úplná pecka, jsem zvedavá, jako to vyjde. Najtichšia diskotéka v Brně, Silent Disco od Silent Beatu, takže pod vedením DJa vlastně vašeho moderátora, nevím, co to můžem povedat.
1: Jasný.
2: Pan Igor, tak nevím, DJ Igor ho nazvíme. A bude
1: já
2: nám
1: nevím,
2: tam...
1: jak si vlastně Igor jako...
2: Já jsem se ptala, vůbec nevím, nikdo nevěděl.
1: On vysílal odpoledne, on dělal odpolední show a jestli je jako Igy, jako... Já taky nevím.
2: No, tak zjistíme o 6.
1: Přijďte si to poslechnout hlavně a doufám, že jako Igor to pořádně rozjede Silent Disco, ona už nám říkala Hanka, dostanou lidi sluchátka a jako tiší blázni.
2: Presně, takže už len ten pohled na ten DAV bude jako úplně bizárek, lebo vlastně vidíte DAV lidí, kteří tancují každý jinak, sluchátkami na ušech a je brutálně ticho, mrtvolné, takže já si myslím, že to bude super.
1: A kolik sluchátek je, kolik lidí tady může trsat?
2: Já jsem to asi podcenila, máme jich 300.
1: 300. No, tak jako tady by i 500 by se uživilo určitě,
2: jasné.
1: Ale třeba každý nebude trsat celou dobu, předá si sluchátka.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Si.
2: Hlavně ten program tady v tom hangáru pro ty rodiny končí o 6. A pak o tej 6. je to Silent Disco a uzatváráme ten areál a jsme vlastně jenom jídlo, pití a ta diskotéka.
1: Jo. A po Silent Disco ještě kapela.
2: Přesně, ukulele orchestra jako Brno.
1: A pak ještě nějaká afterparty?
2: No, tak nebráníme se, jasné, ano.
1: A jak dlouho jste v Brně?
2: Konkrétně, já jsem už taká Dara Rollins, já trošku měšám jazyky. 15, 16 let, jo.
1: Takže už dlouho.
2: Ano,
1: dlouho.
2: Jsem stará, nevyzerá.
1: Ne,
2: vy mě vidíte, ale já jsem stará.
1: Tak jsem to nemyslela, chtěla jsem vás jako prubnout, jak vlastně moc dlouho znáte Brno, brněnskou přehradu a jestli prostě s rodinou chodíte pravidelně, že jo, je to taková naše, my Brňáci to máme rádi.
2: Jasné, to je to jako... boží a tady všechno, jo, od naturistické pláže po nějakou kozí horku s nějakými iriskami, úžasná pizza u ňuchňáka, jo, jako milujem a plavby, jako hlavně ten, ty plavby, že máte tu šalinkartu a vlastně MHDou a jdete až z centra na Veveří Bytišku, je úplně boží.
1: Je to už po druhé nebo po třetí tady zazněla ta reklama na tu šalinkartu, jak se vyplatí si koupit tu šalinkartu a prostě vyjet s tou rodinou. Takže vidím, že se zorientujete, víte, kde je dobrá pizza, takže by si...
2: Ano, ňuchňák.
1: Ňuchňák. Není to vaše.
2: Ne, fakt jakože nie je to sponzorované ňuchňákem, bohužel.
1: Mohl být ňuchňák něco. A co se týká toho, že vy vlastně máte na bedrech celý marketing, částečně, nevím. Možná taky
2: nevím.
1: Si vám ho přidělila teďka.
2: Děkuji.
1: Pardon. Tak co takhle nás ještě dál čeká, už jsme od pana Seitla vlastně dostali pozvánku v červnu hnedka dny dopravní nostalgie.
2: Přesně tak.
1: A z doprovodného programu

0: Jestli máte i v tomhle nějakou...
1: Jo, máme tam vlastně, lidé tady dneska viděli ten model lodě na Šalinovom podvozku, tak ten tým pojedeme mestom v tom konvoji, jako alegorický vůz to nazvíme.
0: To bude náročný.
1: No, a tak uvidíme, ale mně je nic, co by jako dopravný podnik nezvládl, si myslím, tady jako neexistuje žádný problém, jo, jenom řešení, takže já si myslím, že to bude super. A pak ještě brass party, to máme ve vozovně pisárky, jdem před tým.
0: Já bych asi možná zakončila tím, co jste teďka řekla, mi přišlo skvělý. Není nic, co by byl problém, jsou iba řešení. Jsou jenom řešení. A to je tak pěkný claim, to byste si mohli dát někam úplně.
1: Je tam vytetované, chci si vidět.
0: Fakt?
1: Ne, nesrandujem.
0: To by si mě dostala teďka, já bych řekla jako, já jsem schopná říct tričko dolů, jo?
1: Je to celka sadek, ale dobrý.
0: Jako ukažte, kde to máte, já se nepohrším. Natalia Puška, slyšíte, že všechny akce, které dopravní podnik dělá, budou určitě stát za to. Ne, co jsme zapomněli, ne. Popřát lidem hezkou zábavu.
1: Přesně tak, děkujeme.
0: A prosím vás, ještě dojděte.
1: Prosím.
0: Jsou 4 hodiny a ještě další 4 hodky zábavy jsou před náma, takže pokud to nemáte tady z druhé strany Brna, ale máte to třeba jen hodku dojezd, stojí to za to, ten největší nápor už možná opadl, takže teď si to možná užijete i o to největším
1: trysku. Jasné.
0: Děkujeme za tak krásný den, za tak krásnou akci, ať se daří.
1: Děkujeme krásně, majte se.
2: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno. Come here, baby.

0: už vítám zase všechny posluchače zpátky ve studiu. Ano, měli jsme živé vysílání z Brněnské přehrady. Pokud máte zájem, chuť, žije to tam, tak rozhodně zavítejte. No a co vás bude čekat na cestách, tak v Brně na Táborského nábřeží v úseku mezi ulicemi Vídeňská a Ludmily Konečné je uzavřena vozovka z důvodu konání akce Běh pro paměť národa. A dejte si pozor také na Brněnsku ve Vranově na místní komunikaci, tam havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. Vaše dopravní informace případně volejte na 546 220 220. Díky za to.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny. Když
5: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zveřejní návrh rozpočtu na příští rok koncem srpna, řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezorty požadují přes 10 miliard korun navíc oproti letošku. Přesto Schillerová trvá na tom, že deficit nepřekročí 356 miliard korun. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Do domu Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Po výhruškách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli. Čtyřdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní včera skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně iránského jaderného programu. Jedním z hlavních důvodů neúspěchu bylo ustanovení v závěrečném návrhu, podle něhož Írán nesmí nikdy usilovat o získání, vývoj ani držení jaderných zbraní. Hokejové mistrovství světa má dneska za sebou dva zápasy a velké překvapení je na světě. Lotyšsko porazilo favorizovaný výběr Spojených států 4-2. Američané jsou blízko tomu, aby se nepodívali do vyřazovací fáze. Dánové pak zvítězili nad Slovinci s přehledem 4-0. No a v 16:20 nezapomeňte fandit české reprezentaci. Hrajeme proti Slovensku.
0: No a teď se pojďme podívat, jak to vypadá s počasím ještě před hokejem, takže zítra bude podobně jako dnes, ale o trochu teplej. Ráno a zpočátku většinou jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, no a večer může dokonce i sprchnout. Teploty ale vysoké. Krásných 27 až 30 stupňů Celsia.
6: Hit Radio City Brno.
0: No a my už plouváme do další hodiny, tak jak se plulo po Brněnské přehradě, no a tentokrát vás do své náruče zve Miraj, volám.

Tak schválně, máte nakoupeno. Za chvilku už začnou praskat pitlíky s bramburkama a trhat se obaly od tyčinek a podobně. A nebo jestli máte třeba napečenou buchty a spoustu dalších dobrot a taky třeba i nezdravých věcí, tak určitě se budou hodit, protože za chvilku se hraje hokej. No a co si budeme povídat, tak hokej je pro Čechy víc než sport, je to společenská událost. A to klidně i ve vlastním obyváku. Podle průzkumu totiž sleduje 79% Čechů zápasy doma a do hospod nebo barů vyráží jen 25% lidí, zatímco fanouškovské zóny na náměstích lákají jen 7% diváků. Nejvíc se tak nefandí na stadionech, ale v prostoru mezi gaučem a televizí. Více než polovina lidí sleduje zápasy s rodinou nebo partnerem, třetina s přáteli, čtvrtina si vystačí sama, ale o emoce není nouze nikdy. Tak já jsem moc zvědavá, jak dneska to bude emotivní, myslím, že velmi. Už jenom proto, že hrajeme proti Slovensku. Zápas začíná za chvilku v 16 hodin a 20 minut. Tak držme palce.

0: Když se podíváte z okna, tak je vám jasné, že počasí vypadá už jako úplně letní. No a právě proto se rozhodli využít příležitosti a Aqualand Moravia pod Pálavou tak otevřel právě dnes část svého venkovního areálu. No a pokud příznivé počasí vydrží, tak všechny červnové víkendy pak bude v provozu celý venkovní areál. Návštěvníci tak budou mít možnost užít si tenhle ten gigantický areál o 40 atrakcích za mimo sezónní cenu do 500 korun. Oficiální zahájení letní sezony připadá na sobotu 27. června. Tak si to pojďte užít.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Byla Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na bylajehnice.cz.
3: Byla Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
5: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno, 30.5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Tak pokud nás léto přepadlo trošku narychlo, protože minulý týden bylo skoro na kabáty, minulý víkend a ještě ten pár dní předtím, tak tentokrát opravdu už je na koupání. A pokud máte třeba špinavý domácí bazén, tak možná to láká někam vyrazit. Takže všechny milovníky vodních radovánek určitě potěší nový přírodní biotop v Rosicích a opravená Tereza v Břeclavi. Koupací sezóna na jižní Moravě, a to nejen v pasohlávkách, které jsme před chvílí vzpomínali, už začala. No a většina areálů, potěším vás, letos drží ceny na loňské úrovni. Pokud se třeba chtěli lidé z Rosic v teplých letních dnech osvěžit na venkovním koupališti, tak obvykle museli jinam. Jejich plovárna totiž dlouho nefungovala, leč od letoška je to naštěstí jinak a vítá je zcela nový areál. Takže můžete zavítat, rozhodně potěší minimalistický a přírodní design, od něhož se odvíjí i nový název koupaliště Zátoka. Tak pokud nemáte rádi takové ty klasické bazény, zkuste Rosice. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Tak jenom pokud nemůžete sledovat hokej, tak aktuálně vede Česko nad slovenským týmem 1-0, tak zatím samozřejmě je to první třetina, tak uvidíme, ale doufejme, že to dobře dopadne pro naše mužstvo. No a pojďme se podívat dál, za chviličku nás čeká australsko-novolezélandské taneční duo S-House a ti na sebe upozornili hitem Love Tonight, který v roce 2017 budoval i v Evropě. No a za chvilku si ho připomeneme přesně tenhle i v našem vysílání Hit Radio City Brno. No a pak tihleti dva spolupracovali s Jasonem Derulo, Davidem Guettou a taky svůj remix Chains využila i Tina Arena. No a konečně loni dvojice přišla se svým dlouho očekávaným debutem Kolektiv Ecstasy. Na němž ve 13 skladbách nechybí ani několik zajímavých hostů. Tak si možná můžete někde vyhledat a pustit S-House Love Tonight za okamžik ve vysílání Hit Radio City Brno.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
5: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sídící techniku od české firmy Climax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: www.ham.cz.
10: Siko, koupelny, kuchyně.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: blížící se 17. hodinou je tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Tak v Brně na Táborského nábřeží už jsme několikrát dneska zmiňovali, v úseku mezi ulicemi Vídeňská a Ludmily Konečné je uzavřena vozovka z důvodu konání akce Běh pro paměť národa. Dejte si pozor na D1 na 220. kilometru za Vyškovem ve směru na Brno na nepojízdné osobní auto. A D1 ještě jednou 186. kilometr u Popůvek ve směru na Prahu, tam taktéž stojí nepojízdné osobní auto. Přejeme šťastnou cestu do vašich cílů a vaše dopravní informace, pokud nějaké potkáte a uznáte, že jsou důležité i pro ostatní, tak budeme rádi, když nám zavoláte na 546 220 220.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat třicítku. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít později, konkrétně až v lednu roku 2028. Ministerstvo spravedlnosti ustoupilo od záměru reorganizovat justici již od počátku příštího roku. Píše o tom server Česká justice. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů. V opačném případě výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. A já ještě přidám počasí. Zítra nás čeká počasí podobné tomu dnešnímu. Většinou dopoledne jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer může i lokálně sprchnout. Teploty ale velmi příjemné, vysoké, letní, dosáhnou až k tropické třicítce, tedy 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Hit Radio City Brno.
0: A my už plouváme do poslední hodiny, kterou vás provází Renata Růžová a za okamžik taky Ed Sheeran a Overpass Graffiti.

Je to tak, že brněnská zoologická zahrada slaví mimořádný úspěch. Mají totiž nový přírůstek. Samice korsaka tam začátkem května porodila 8 mláďat, což je historicky první odchov těchto vzácných stepních lišek v Brně. Malí korzaci už navíc opustili noru a návštěvníci je mohou pozorovat přímo ve výběhu. Takže můžete se jít podívat na tyhle ty vzácné stepní lišky, tentokrát už poprvé do Brna. No a další muzika pro vás, Rosalyn a Snap.

0: jsme struny.
1: Hodiny a dívej, tak se dívejte a poslouchejte. Představte si, že Silent Disco si s nimi sice nedopřejete, ale kabelová sluchátka jsou zpátky. Po 5 letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka loni doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktů mnohými odepisovaného k zániku zaznamenaly růst o 3% a tento trend nabral na síle i v druhé polovině loňského roku, kdy tržby vzrostly o 10%, a tak návrat tohoto doplňku můžeme směle označit za comeback. A čím to? Jsou levnější, mají lepší zvuk a navíc retro je v módě. Tak ať už budete poslouchat na drátku či bez drátku, Lost Frequencies jsou tady už za okamžik.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz
11: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Přiznám se, že jsem ještě nezavítala a moc mě to láká na brněnskou náplavku a možná zavítám brzy, protože už brzy by měla provonět výběrová káva, čerstvé pečivo a taky spousta dalších laskomin. Radnice městské části Brno Střed totiž vybrala nové provozovatele kaváren a bister právě na Rulerově nábřeží. Podniky by měly otevřít v průběhu června. No a veřejných toalet či drobného občerstvení se tam už ale dočkáte. Třeba i teď. Tak vyrazte, pokud třeba chcete na kolečkové brusle nebo jenom tak na procházku. Rozhodně doporučuju, myslím si, že to tam musí být krásné, alespoň tak, jak to sleduju z fotek, anebo když projíždím kolem autem.

0: Máte možnost sledovat, jak to vypadá s hokejem, kdy naši na mistrovství světa hrají proti Slovákům, tak ve druhé třetině stále vedeme 1-0 nad slovenským týmem. Teď tam došlo před chvilkou k nějaké šarvátce, chlapci se tam trošku poprali, takže to znamená vyloučení, nicméně hraje se dál, tak já doufám, že to všechno dobře dopadne a hlavně, že to dobře dopadne, tedy vítězně pro náš tým. Ode mě už pozval na všechno, ještě tady mám nějakou muziku naskládanou, tak třeba Louis Capaldi, Bomb Funk MCs, anebo za okamžik Calvin Harris. Tak užívejte volné soboty, fanděte samozřejmě našemu týmu a mějte pochopitelně i fajnovou neděli. Já se budu těšit zase někdy tady ve vysílání Hit Rádia City Brno.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na

0: esternove@městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
3: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některá otevírají díky vysokým teplotám už tento víkend, jiná až příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. Pokud se nezmění jejich hospodářská politika, způsobí to neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by tak za nezměněných podmínek mohl do roku 2024 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu. Obrovská senzace se dneska zrodila na mistrovství světa. Hokejisté Lotyšska porazili 4-2 obhájce titulu Spojené státy a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curišské skupiny A vystřídali právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně. Lotyšsko zakončí skupinu duely s papírovými outsidery Británií a Maďarskem. Spojené státy čekají zápasy s Maďarskem a Rakouskem. A na závěr počasí. Noc bude jasná až polojasná s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle nabídne jasno nebo polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti lokální přehánky. Teploty budou vyloženě letní, mezi 25 až 30 stupni. Mohou být ale nižší kvůli saharskému prachu ve vyšších vrstvách atmosféry.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.

0: to volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Hit Radio City Brno. Tohle vám hrajeme nově.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.

0: Brand Café per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: dneska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Studio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.